0: Rádia Impuls.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Zažíváme další tropickou noc v řadě. Teplota na mnoha místech neklesne po 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia. Nový teplotní rekord o 0,5 desetin překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhého trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji mezi 34 a 39. Stupňů. 7 hasičů museli ošetřit záchranáři při požáru v Praze. Důvodem bylo vedro a přehřátí organismu. Pražští hasiči odpoledne likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamické ulici v Suchdole. Příčinu požáru zatím neznáme, škoda bude několik desítek milionů korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je hezké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
2: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány smínku modrýho, aby to jako i ty lidi vřitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože řece dneska už jsou jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
1: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. Podkrušnohorská Bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
3: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjordska připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. A ještě počasí. Taky v neděli očekáváme velmi vysoké teploty, 35 až 40 stupňů. Výjimečně může být i 41, a to zejména v Polabí a po Ohří.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: žijeme českou muzikou až do rána.
1: Radio Impuls. Na dlaní jednu z tvých řas.

světě. Jsem čudný tvor, tak zachráň nás skôr.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Sobotní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o půl stupně nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Sobotní teplotní rekord možná drží jen do neděle v Polabí a po Ohří máme totiž naměřit až 41. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit rychlostí maximálně 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze 1/5 tramvají v Praze. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
3: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízkopodlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom přízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
2: Za účasti několika desítek tisíc lidí se odpoledne konal 31. ročník Budapešť Pride. Úřady letos pochod gejů a lezeb nezakázaly, ale účast ani zdaleka nedosáhla loňských rekordních 200 tisíc lidí. Po trase pochodu, který se konal za úmorného vedra, se objevily malé skupinky odpůrců, ale k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Několik dní před Budapešť Pride někdo naházel do Dunaje duhové vlajky, které byly umístěny na Alžbětině mostě, přes který pochod prošel. Fotbalisté Slovácka získali 2 posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestupuje útočník David Puškáč, který se v novém působišti upsal do léta 28. 2letý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce David Štěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informují na svých webech. Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
4: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
2: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2,5 tisíce korun. Na handicapovaného sportovce je to až 2x. A ještě počasí. Nové teplotní rekordy vyhlížíme i pro neděli. Bude absolutně vedro, jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně i 41. Tyhle vysoké hodnoty naměří zejména v Polabí a po Ohří.
0: Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Zažíváme další tropickou noc v řadě. Teplota na mnoha místech neklesne po 20. Průměr minimálních teplot se bude pohybovat mezi 23 a 18 stupni. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové připouštějí, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia. Nový teplotní rekord o 0,5 desetiny překonal ten 14 let starý. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne meteorologové naměřili 40,9 stupně. To je nejvyšší hodnota v historii měření v Česku. Předchozí maximum ze srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice. Nicméně ani tento rekord nemusí mít dlouhého trvání. V neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji. I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji mezi 34 a 39. Stupňů. 7 hasičů museli ošetřit záchranáři při požáru v Praze. Důvodem bylo vedro a přehřátí organismu. Pražští hasiči odpoledne likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamické ulici v Suchdole. Příčinu požáru zatím neznáme, škoda bude několik desítek milionů korun. V Maškově zahradě v Turnově se vykoupete i v noci. Místní koupaliště totiž za 11 let své existence láká na noční koupání už teď v červnu. Důvodem je hezké počasí. V minulých letech na koupaliště v létě chodilo až 150 lidí. Manažer koupaliště v Turnově Tomáš Špinka letos očekává vyšší návštěvnost.
2: Ono bude opravdu teplo, tak si jako slibujeme, že těch lidí jako se přijde osvěžit jako víc. No. Pouštíme všechny tobogány s vínku modrýho, aby to jako i ty lidi vřitáhlo, i ty rodiny s dětmi, protože řece dneska už jako prázdniny začínají, tak dneska už těch lidí přijde asi třeba i víc potom. No.
1: Maškova zahrada patří mezi nejmodernější a nejnavštěvovanější koupaliště v Libereckém kraji. Loni na koupaliště dorazilo za prázdniny zhruba 30 tisíc lidí. Podkrušnohorská Bílina otevřela Muzeum slavné kyselky. Je koncipováno jako otevřený archiv lázeňství a léčivých pramenů Teplicka.
3: Minerálka je se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a floridů. Pomáhá hlavně při překyselení žaludku a pálení žáhy. To se v Bílinském muzeu dozvíte hned v úvodu. Nechybí paradox, že je dnešní výrobce v konkurzu. Daleko více tak připomíná éra Lobkoviců, kteří nejenže na Teplicku podporovali lázeňství, ale v 17. století také začali stáčet svoji kyselku do lahví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjordska připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky. Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. A ještě počasí. Taky v neděli očekáváme velmi vysoké teploty, 35 až 40 stupňů. Výjimečně může být i 41, a to zejména v Polabí a po Ohří.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zprávy vás vítá Iva Horáková. Sobotní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o půl stupně nižší, uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Sobotní teplotní rekord možná drží jen do neděle v Polabí a po Ohří máme totiž naměřit až 41. Pražské tramvaje musí kvůli vedru zpomalit, spoje tak nabírají zpoždění. Tramvaje smějí jezdit rychlostí maximálně 40 km v hodině. Teploty totiž jinak způsobují prověšování trolejí. Vozy v podjezdech budou dokonce projíždět rychlostí pouze 10 km v hodině. Klimatizaci má pouze 1/5 tramvají v Praze. Olomoucký dopravní podnik v létě omezí otevírání dveří vozidel kvůli klimatizaci. Zachová režim na znamení, který pomáhá udržet uvnitř vozů příjemnější teploty. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, okna v klimatizovaných autobusech a tramvajích zůstanou zamčená.
3: Řidič je odemkne pouze v případě poruchy klimatizace. Otevřená okna totiž výrazně snižují účinnost chlazení. Pro cestující je v Olomouci klimatizací vybaveno 10 nejnovějších autobusů a také všech 18 nízkopodlažních tramvají. Celkem dopravní podnik provozuje 78 autobusů a 70 tramvají. Z pohledu tepelného komfortu jsou na tom přízdách po Olomouci lépe řidiči než cestující. Klimatizací mají totiž vybaveny téměř všechny kabiny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
2: Za účasti několika desítek tisíc lidí se odpoledne konal 31. ročník Budapešť Pride. Úřady letos pochod gejů a lezeb nezakázaly, ale účast ani zdaleka nedosáhla loňských rekordních 200 tisíc lidí. Po trase pochodu, který se konal za úmorného vedra, se objevily malé skupinky odpůrců, ale k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Několik dní před Budapešť Pride někdo naházel do Dunaje duhové vlajky, které byly umístěny na Alžbětině mostě, přes který pochod prošel. Fotbalisté Slovácka získali 2 posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestupuje útočník David Puškáč, který se v novém působišti upsal do léta 28. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce David Štěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informují na svých webech. Liberec podpoří sportovní oddíly. Mezi kluby s pravidelně sportujícími dětmi a dorostence rozdělí přes 22 milionů korun. Dotaci schválilo zastupitelstvo města. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert upozorňuje, že neúspěšné kluby mají ještě šanci.
4: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
2: Příspěvek od města zůstává stejný jako loni. Na jedno dítě mohly kluby žádat až o 2,5 tisíce korun. Na handicapovaného sportovce je to až dvojnásobek. A ještě počasí. Nové teplotní rekordy vyhlížíme i pro neděli. Bude absolutně vedro, jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 40 stupňů, výjimečně i 41. Tyhle vysoké hodnoty naměří zejména v Polabí a po Ohří.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Přejeme vám krásné ráno, za chvíli to bude 6. hodina, co tak říct o dnešním počasí. Teď to ještě jde, pak už to nepůjde. Čekáme teploty až 40 stupňů Celsia a v Dolním Polabí a v Poohří může být až 41 stupňů. A celý den bude krásně připékat slunce. Krásně, samozřejmě v uvozovkách.
1: Aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce. A udělali jsme vám velkou radost.
2: 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
1: Právě v tuto chvíli získává...
4: 30 000 korun.
2: Je to tam. Je tam 100 000 korun.
3: Jo. Jo.
1: A co dál? To se dozvíte už brzy.
5: Naši záchranáři vyrazili na pomoc do Venezuely. Česko hlásí absolutní teplotní rekord a při bleskových záplavách v Kentucky zemřeli 4 lidé. Je 6 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Naši záchranáři už pomáhají ve Venezuele. 70 lidí z Česka se pokouší zachránit život lidem v troskách domů. Ničivé zemětřesení zasáhlo ve středu oblast západně od Caracasu. Jak říká mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová, součástí takzvaného USAR je například i tlumočnice.
7: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob.
5: O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupně Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,4 stupně naměřený ve středočeských Dobřichovicích v srpnu 2012. Maxima pro včerejšek překonala většina českých stanic delší měřící tradicí. Například pražské Klementinum měřící teplotu 251 let dosáhlo i na svůj absolutní rekord. Podobné to může být i dnes, kdy má být podle předpovědi ještě tepleji. Meteorologové navíc prodloužili upozornění na extrémní vedro pro část východní poloviny republiky až do zítřka. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých.
8: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům. S vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů. Do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, je nealko 70% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
5: Rozmary počasí mají tragické následky v americkém státě Kentucky. Při bleskových záplavách tam včera zahynuli 4 lidé. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP s odkazem na guvernéra státu Andyho Beshira, který už vyhlásil stav nouze. Zároveň uvedl, že záchranáři museli vyprostit mnoho lidí zablokovaných v domech a automobilech. Na řadě míst jsou silnice nesízné. V oblasti se přitom očekávají další vydatné srážky a úřady proto vyzvaly obyvatele k velké opatrnosti.
1: S Impulzem na fotbal.
5: Na fotbalové mistrovství světa dnes začíná vyřazovací část. V úvodním duelu play-off se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba týmy přitom půjde o novou zkušenost. Země javorového listu prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus.
0: Teď máme 3 minuty po 6. hodině, takhle ráno už s námi vysílá Dan v Horním Slavkově. Je jasno a teplota 21 stupňů Celsia. Ozvěte se i vy 605-222-007.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
9: Rádio Impuls. Rádio.
0: Sam Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné nedělní ráno 28. června.

0: Tady je Rádio Impuls, neděle 28. června, za 4 minuty čtvrt na 7. Přejeme vám krásné ráno. Králové a panovníci všeobecně obvykle vybírají od svých poddaných daně, aspoň v pohádkách. Král Karel III. Je, jak vyšlo koncem týdne najevo, naopak platí.
1: Alžběta II. Platila daně už od roku 1993 a Karel III. Na ní jen navázal. Letos poprvé však zveřejnil i jejich výši. Bylo to v přepočtu úctyhodných 365 milionů korun. Asi tolik platí daň ze zisku menší česká pojišťovna, banka nebo komerční televize. Z otevřených účetních knih také vyšlo najevo, že třídenní cesta prince Williama do Saúdské Arábie stála letos daňové poplatníky 3,5 milionu korun. Za zhruba stejnou částku vyjeli král s královnou loni do Itálie. 4 výštky královskou vlakovou soupravou doma v Británii pak vyšly každá na milion korun. Karel III. Současně oznámil, že ani po renovaci nebude využívat Buckinghamský palác, možná i pro astronomické náklady na jeho každodenní provoz. Při pobytu v Londýně zůstane schotí Kamilou v mnohem skromnějším paláci Clarence House, který zdědil po babičce. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Nedělní program Rádia Impuls 28. června, teď máme za 9 minut půl sedmé. Přejeme vám krásné ráno. Škola skončila už v pátek, léto je tady a s ním i čas prázdnin. Na Rádiu Impuls vás letos vezmeme na pravé české prázdniny. Společně navštívíme zajímavá místa ze všech koutů naší republiky, poradíme vám, co ochutnat, moc rádi, co vidět a co rozhodně stojí za to zažít. Protože máme Česko rádi, připomeneme si taky, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné nebo jací slavní rodáci se v nich narodili. A to nejlepší, cestovat s námi a s vámi budeme po celé léto. Tak vysílejte spolu s Rádiem Impuls a zažijte české prázdniny, protože všude dobře, u nás je nejlíp. No a z muziky a patří taky k českým prázdninám. Právě teď Lucia, Dotknu se ohně. Přejeme krásné ráno a hezky se probuďte.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Máme půl sedmé, posloucháte Radio Impuls, za chvíli Tereza Mašková, hořkosladký valčík. No, to by se dalo říct možná i o tom dnešním počasí. Znovu budou padat čtyřicítky, uvidíme, jestli se znovu neurodí nějaký teplotní rekord. Jak to vypadá s teplotami teď po ránu, informuje náš meteotým. Skrblík píše z Nahošovic, tady je 21 stupňů Celsia. Zdeněk z Brumova hlásí 18, taky jasno. A ještě poslední zpráva pro tuhle chvíli od Jardy, Česká Kubice, 18 stupňů Celsia. Jarda právě větrá a dobře dělá, protože přes den už teploty půjdou jenom nahoru.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo

0: Neděle 28. června, teď máme 6 hodin a 38 minut. Přejeme vám dobré ráno. Dnes se jede závod mistrovství světa vozů Formule 1 Velká cena Rakouska. A pojďme k dalším dnešním událostem. Pokračuje mistrovství světa ve fotbale, v dnešních brzkých ranních hodinách se dohrály zápasy ve skupinách a dnes se hraje první utkání playoff ve 21 hodin Jihoafrická republika s Kanadou, a to v Los Angeles. Na pražském Václavském náměstí se večer setkají lidé, kteří každý den symbolicky děkují Ukrajincům za jejich odpor proti ruské agresi prostřednictvím ukrajinské a české vlajky. A v areálu zahrady Čech v Litoměřicích pokračuje setkání modelářů z celé republiky i ze zahraničí. Vladimír Šulc Impulzu za pořadatele modelářské výstavy řekl, že plastikových modelů letadel, aut a třeba tanků je na litoměřickém výstavišti kolem 3000. Nebudou se ale nudit ani děti.
1: Jeden z modelářských klubů, Litoměřický klub, tam dělá takový instruktážní lepení, hlavně cílený na děti. Takže děti dostanou modílek, sednou si tam a oni jim tam vysvětlí, jak to slepit, jak to případně nabarvit, takže si můžou odnést slepený modílek.
0: I když hlavním tématem dnešního dne budou teploty, čekáme znovu 40.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: S jídlem roste chuť, to platí u české muziky. Už mám chuť na další. Za chvíli Dalibor Janda, Padá hvězda, ještě předtím Ruben Gomez.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: A jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase Rožnov pod Radhoštěm Valašské Meziříčí u Zubří srazilo osobní auto lesní zvěř. To na Praze východ v Jevanech v ulici U Vodárny leží na vozovce strom. Na D1 na 40. kilometru ve směru od Prahy na Brno stojí u Kranice porouchané vozidlo. A další nepojízdné auto vidíme na D5 na 99. kilometru ve směru od Prahy.

0: Krásné ráno, za chvíli to bude 7 hodina, za chvíli znamená za minutu. Dnešní teploty opět 40, čekáme hodně slunce, někde může být dokonce 41 v Dolním Polabí a nebo v Poohří. No a dokonce musíme počítat i s bouřkami, ale to až k večeru. Jak to vypadá teď po ránu? Velký Šenov, severní Čechy 25 stupňů Celsia, jasno, píše Béďa, napsala i Danka z Mnichova u Strakonic, tady je právě 23 stupňů Celsia a zůro.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
2: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když ten mladší snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Tropickým horkem se potýkají i domovy pro seniory. HKO Soutok chce sjednotit značení pro turisty a Irán v noci zaútočil na Kuvajt a Bahrajn. Je 7 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: S tropickými vedry bojují i v domovech pro seniory. Například v Liberci se snaží zmírnit dopady horkého počasí zvýšeným větráním nebo vyvěšením mokrých prostěradel. ČTK to řekl ředitel domova pro seniory v Liberci Františkově Jan Gabriel. Areál je relativně nový, poradit si ale musí bez klimatizace. V zařízeních tohoto typu by se na to mělo podle Gabriela myslet.
4: Jak se mění postupně počasí a jak se otepluje, tak to bude asi potřeba minimálně myslet na to, aby byly klimatizace. Ty společní prostory, kam se dají pak prezidenty, klienti navíst, můžou tam mít aktivity, jsou v klimatizovaném prostoru.
3: V domově na Františkově mají podle ředitele k dispozici několik přenosných klimatizací. Na vybudování stabilního ochlazovacího systému ale zařízení nemá v tuto chvíli finance. V Karlovarském kraji platí mimořádná opatření proti požárům. Ve volné přírodě, ale i na soukromých zahradách se nesmí rozdělávat oheň, cokoliv pálit nebo používat pyrotechniku. Jezdit nesmí ani historické parní lokomotivy.
5: Předpověď slibující kolem Ohře přes 40 stupňů spolu s extrémním suchem v celém kraji jsou doslova tikající bombou. K neštěstí stačí jedna jediná jiskra. Karlovarské hejtmanství proto vyslyšelo hasiče a vydalo sérii přísných zákazů. Týkají se všech, kteří tu žijí nebo přijíždějí na návštěvu. Za porušení zákazu rozdělávat oheň nebo cokoliv pálit hrozí pokuta. Klidně i 100 tisíc. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Podle zprávy nejmladší tuzemské chráněné krajinné oblasti je velkým problémem vymáhání dodržování zákazu vjezdu. Mnozí návštěvníci totiž byli zvyklí zajet autem až přímo k bodě. HKO zanedlouho oslaví rok, vznikla nařízením vlády loni 1. července. Zahrnuje největší komplex lužních lesů v Evropě. Proti zřízení oblasti přitom byla část místních obyvatel. Žaloba proti zřízení se dosud zabývá justice. Kuvajt v noci na dnešek ohlásil útoky nepřátelských raket a dronů. Agentura Reuters informovala o tom, že protivzdušný poplach byl vyhlášený i v Bahrajnu. Iránské revoluční gardy o něco později potvrdili, že na obě země zaútočili v reakci na poslední americké údery. Ty ohlásilo v noci na dnešek americké velitelství CENTCOM i prezident Donald Trump. Šlo podle nich o reakci na porušení příměří ze strany Iránu. To spočívalo podle prohlášení americké armády v dalším útoku na tanker plující v Hormuzském průlivu. Trump Iránu také pohrozil obnovením bojů. Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel dnes čeká v Paříži další závod v diamantové lize. Halová mistryně světa se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Marie-Lady Paulinovou. 20-letá rodačka z Ostravy bude jedinou českou zástupkyní na mítinku, který proběhne navzdory vlně veder a volání po jeho zrušení. Francouzská atletická federace v pátek potvrdila, že se po dohodě s policejní prefekturou závodit bude. Už ve čtvrtek pořadatelé oznámili, že vzhledem k teplotám přesahujícím 30 stupňů akci uspořádají v upraveném formátu pouze pro elitní atlety. Ze zpráv je to všechno a dál už je s vámi na Impulsu opět Ludvík Pospíšil.
0: Já vám přeju krásné ráno. Česká republika zakouší, co jsou čtyřicítky na teploměru. Jak s vysokými teplotami bojuje zpěvačka Helena Vondráčková.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Zeptáme se po 7:30. Helena Vondráčková je naším ranním hostem na telefonu.

0: Skupina Elán, Amnestia na Neveru, tak to bude muzika na Impulzu už za chvíli. Teď máme za 4 minuty 7:45, neděli 28. června. Vrcholí 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku. Je to nejstarší a největší folklorní festival v Evropě a jsme na ní pyšní. Hrad Cimpurk u Koryčan na Kroměřížsku se vrací do dob gotiky a renesance. Návštěvníci už druhým dnem okusí historii na vlastní kůži. Akce nabídne ukázky historického odívání, chladných i palných zbraní a taky ukázky šermu. Hrad Lipnice nad Sázavou na Vysočině druhým dnem hostí 5. ročník mezisa celostátního setkání kovářů. A v Maletí na Šumpersku se budou obyvatelé vyjadřovat v referendu k tomu, jestli souhlasí se zamezením výstavby dalších elektráren na území obce. To všechno přinese neděle, ať se povede.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: Víkendový program Rádia Impuls, za chvíli Karel Gott a Charlotka, Srdce nehasnou, žijeme českou muzikou. Teď máme za 9 minut půl osmé. Hra Halo tady Impulzovi si dává krátkou pauzu, ale i tak budete na Impulzu vyhrávat dál. Už zítra odpoledne totiž startuje nová soutěž. Ve hře budou hned dva zbrusunové počítače Apple MacBook Neo. Soutěžit budeme po celý týden a v pátek pak vybereme dva šťastné výherce. A jak se zapojit do hry a co pro výhru udělat, tak to už vám prozradí Petr s Renatou ve svém odpoledním vysílání. Tak poslouchejte Impuls každý všední den od 3 do 6 a zjistěte, jak se zapojit do naší soutěže.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý

0: skupina Miraja volám, tak to bude muzika hned po půl osmé. My žijeme českou muzikou na Impulzu, teď máme půl osmé a dvě minuty. Tak krásné ráno. Česká republika se dnes bude koupat ve žhavých paprcích jako včera, předevčírem, také jako zítra, protože meteorologové prodloužili výstrahu. No teploty až 40 stupňů Celsia, v Dolním Polabí a v Poohří může být i 41 a možná ještě o kousek víc. Horní Planá má teď po ránu 18 stupňů Celsia, píše Dana. Vysílá s námi taky Pavla. Karviné je 23 stupňů Celsia, autobusák Radek, Lázně Bohdaneč právě hlásí sluníčko a 25 stupňů. A jak je u vás? Ozvěte se taky 605 222 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Nedělní ráno na Impulzu 28. června za 5 minut 7:45. A naším hostem je v tuhle chvíli na telefonu Helena Vondráčková. Helena, já vám přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím vás a všechny impulzáky.
0: V posledních dnech je velké horko, tak jak vy to vůbec snášíte a co máte v plánu na dnešek?
1: Je to teda masakr to horko, protože jsem měla v tom vedru koncert v hudebním divadle Karlín, ale dopadlo to všechno výborně. No ale teďko si budu dneska tak odpočívat, že jestli chcete, co budu dělat, tak odpovím. Vůbec nic.
0: Vy máte houseboat na slapech, tak to se můžete určitě schladit. Jestli ovšem ta voda už není moc teplá.
1: Byli jsme včera a musím říct, že voda má 29 stupňů. Už tady dlouho nebylo. Ono to osvěží, protože když je venku skoro 40, tak to docela osvěží.
0: Na našem telefonu zpěvačka Helena Vondráčková. Heleno, my vám nevoláme úplně náhodou. Vy jste v týdnu měla narozeniny, tak nám dovolte, abychom popřáli hlavně hodně zdraví, pohody, štěstí, lásky a hodně energie. Ať vám to zpívá.
1: To je hezký a já si toho velmi vážím a jsem ráda, že jste na mě nezapomněli a že i v takovýchhle momentech mi voláte. Takže posílám velkou pusu všem.
0: Až budete mít ty příští narozeniny, tak to bude velká věc. Váš obrovský koncert v Praze na fotbalovém stadionu v Edenu. Tak co to s vámi dělá? Už máte trému?
1: Jo, tu trému mám hned od začátku, jak jsem se dověděla, že bych to měla jako absolvovat. Hlava je Tomáš Ságl, producent, a čekala jsem, až budu mít o tom vystoupení na narozeninovém divadle Karlín. A teď se dáme vyloženě do práce. Čeká mě teda i turné Helena Forever. Tím jsem vám chtěla říct, že se mě jen tak nezbavíte, že tady ještě chci trošku chvilku strašit, tak doufám, že budu zdravá, že to všechno vydržím, ale teď vlastně tento rok budeme připravovat tu velkou show v Edenu.
0: Helena Vondráčková, Heleno, ať vám všechno vychází, mějte se moc hezky a budeme se těšit na Impulzu, na slyšenou a na viděnou.
1: Děkuju moc a zapomněla jsem na jednu věc, že abych trošku taky obnovila svůj repertoár, tak chystám nové album. Během tohoto roku bych chtěla, aby vyšlo.
0: Tak to moc rádi slyšíme. S Helenou Vondráčkovou si budeme povídat ještě jednou, a to krátce po 9:30. Zjistíme, jaké léto čeká Helenu.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Petr Rezek právě dospíval Simpozovic krabičky, za chvíli Reddy Kerke na černý brýle, žijeme českou muzikou. Doprava v tuhle chvíli je relativně klidná, každopádně ťukance se najdou. Podrobnosti za půl minuty na Impulzu.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Olomouci v Lazecké ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, počítejte tam s omezením. Porouchané auto stojí na D1 na 208 kilometru ve směru od Brna na Vyškov. Na Praze východ v Jevanech v ulici u Vodárny leží na vozovce strom. Na příjezdu do Sulic směrem z Kamenice došlo k nehodě a na trase z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí u Zubří srazilo osobní auto Srnu. Teď už vám přejeme šťastnou cestu a taky dejte vidět, jak se vám jede. Do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Horká neděle 28. června, za minuto 8 hodina přijdou zprávy Impulzu. Zajímalo by mě, co by na dnešek říkal index schnutí prádla. Moje představa je, že se jenom vyndá sušák na slunce a pomalu se může sbírat. Má hodně svítit slunce, teploty až 40 stupňů Celsia, v Dolním Polabí a taky v Pohoří může být i 41 stupňů výjimečně, takže to znovu vypadá na nějaké teplotní rekordy, budeme o tom informovat ve zprávách. A teď ranní teploty. Míšek pod Brdy hlásí 24 stupňů, píše Drahuš, a Robert z Vyškova naměřil 23 stupňů Celsia. Je tu Azuro.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Města v boji s vedrem nasazují kropicí vozy. Zájem o houseboaty na Slapech výrazně klesl a ruští zastánci tvrdé linie naléhají na Putina. Je 8 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Města trápí vysoké teploty. Radnice proto nasadily mlžítka i kropicí vozy. Ty alespoň na chvíli svlaží rozpálená centra.
4: Při tropických teplotách jezdí po spoustě českých městech kropicí vozy a osvěžují vodou okolí. V Českých Budějovicích mají kromě toho v provozu 40 mlžidel, pítek a mlhopítek. Impulzu to řekla mluvčí Českobudějovického magistrátu Jitka Brůha-Velclová.
5: Už tady fungují několik let, letos město zprovoznilo další, například na sídlištích a u sportovní haly. Pítka jsou také u hřišť a v dalších místech, prostě kde je větší kumulace lidí. Veřejnost to samozřejmě hodnotí velmi kladně, protože každý je rád, když se v tom vedru osvěží.
4: Kropicí vozy využívají i v Jihlavě. Mluvčí služeb města Martin Málek nám řekl, že ohlas lidí na kropicí vozy je rozdělený do dvou skupin.
6: Jedna to kvituje s povděkem, že děkuje, a druhá nám nadává, že kdybychom radši vysadili víc zeleně v centru. Ale je to na základě objednávky vedení města Jihlavy a my v tom vidíme smysl.
4: Podle Málka pokropení minimálně teplota v centru alespoň na chvíli klesne a svlaží se rozpálená dlažba. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Ortopedi z nemocnice ve Šternberku na Olomoucku použili nový prvek kolenní náhrady. Jako první v Česku umístili mezi kovové části umělého kolenního kloubu upravenou vložku. Její výhody zjišťovala redaktorka Eva Panošová.
7: Podle tamních odborníků zlepšuje speciální vložka stabilitu kloubu a pacientům po operaci vrací přirozenější pohyb v běžném životě. Samotný chirurgický postup se přitom použitím této vložky nijak zásadně nemění. Novinka tak rozšiřuje spektrum řešení, která mohou lékaři lidem nabídnout. Náhrady kolenního kloubu patří mezi nejčastější ortopedické operace. Jen v nemocnici ve Šternberku provedli specialisté od vzniku oddělení v roce 2022 více než 850 operací zaměřených na výměnu kolenního kloubu. Eva Panošová, Radio Impuls, Šternberk.
3: Zájem o pronájem houseboatů na Slapské přehradě výrazně klesl. Zatímco během covidu byly lodě zamluvené dlouho dopředu, v posledních třech sezónách lidé častěji volí dovolenou v zahraničí a rezervace přicházejí na poslední chvíli, často v závislosti na aktuálním počasí. ČTK o tom informoval provozovatel půjčovny houseboatů na Slapech Jan Paroubek. Ten má v nabídce dvě obytné lodě určené k plavbě a jednu trvale kotvící. Ruští jestřáby tlačí na Putina. Zastánci tvrdé linie naléhají na šéfa Kremlu, aby opustil diplomacii a na Ukrajině přitvrdil. Nejradikálnější z nich hovoří dokonce o použití taktických jaderných zbraní. Jak píše zpravodajský portál Novinky.cz, jde o reakci na rozsáhlé ukrajinské dronové útoky z poloviny června, zaměřené na vojenské a strategické cíle v Moskvě, Petrohradu a na Krymu. Zdroje blízké Kremlu podle agentury Reuters přitom tvrdí, že Putin takovou rétoriku toleruje, protože nakonec udělá to, co sám bude chtít.
2: S Impulzem na fotbal.
3: Trenér skotských fotbalistů šel velmi rychle do sebe. Steve Clark rezignoval bezprostředně poté, co se včera potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po výhře Chorvatska nad Ghanou už bylo jasné, že se Skotové nevejdou mezi 8 týmů, které půjdou dál ze třetích míst. 62-letý kouč přitom teprve před měsícem podepsal novou 4-letou smlouvu. Své rozhodnutí oznámil hráčům hned včera ještě na základně v Charlotte, kde skotská výprava čekala na vývoj v dalších skupinách. Zprávy jsou u konce a Ludvík Pospíšil si bere slovo.
0: Já vám přeju krásné ráno, beru si slovo, abych nabídl muziku. Je to skupina Opět Radeček a Maria Čírová, Vloupám se.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Nedělní 8 hodina, 12. minuta. Na Impulzu vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledají náš Zuřivec, Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by našemu světu hodně chybělo. Hasiči, řidiči autobusů, kuchařky, školníci, učitelky a nebo pracovníci na záchrance, jako právě teď.
1: Já jsem konkrétně u záchranné služby Praha a s naším hrdinou všedního dne jsem teď vzadu, v sanitce, tady, kde pacienta dokáží zajistit, dát mu takovou tu péči, aby ho mohli převést do nemocnice na nějaké specializované oddělení. Takže záchranář Karel Kris.
2: Jak jsme už říkali, tak vy jste hrdinové vlastně všedního dne pro nás úplně všichni, co tady na té záchrance fungují. To znamená řidič, zdravotník té záchranné služby, ale i lékař samozřejmě, který na to místo vyjíždí také. Takže ještě jednou už takhle dopředu děkujeme za to, že vás tady máme a že se na vás vlastně můžeme spolehnout. Díky.
3: Já moc děkuji za milá slova i za kolegy. Já bych jenom doplnil, že hrdinou všedního dne je vždycky i ten člověk, který zavolá tu záchrannou službu a který poskytne tu první pomoc. Protože jak jsme si říkali, tak bez vás volající kamarádů, kolegů, kolem jdoucích, by ta první pomoc nebo ta přednemocniční péče neměla smysl, protože leckterý stav vyžaduje tu laickou první pomoc a kdyby se s tím čekalo až na tu záchrannou službu, tak my už bychom neměli žádnou práci.
2: Jak se to stane? Jak jste se třeba dostal k záchranné službě?
3: Já konkrétně jsem měl cestu přes střední zdravotnickou školu a následně na vyšší odbornou zdravotnickou školu a tam byl obor zdravotnické záchranářství. V dnešní době už tenhle obor je pouze na vysokých školách a je potřeba říct, že nemusíte mít předtím nějaké zdravotnické základy z té střední zdrávky, ale můžete tam mít z jakékoliv střední školy. Je to vysokoškolský obor, tříletý obor, bakalářský a každý, kdo by chtěl být záchranářem, tak mu stačí vystudovat tento obor.
2: Záchranář Karel Kirs, dovolte nám, abychom vám poděkovali, vám záchranářům, za to, že vás máme, že se na vás můžeme spolehnout, že prostě když se něco stane, takže přijedete, že tam jste a že nás odvezete do toho místa, kde dostaneme tu péči. Takže ještě jednou díky moc.
3: Já moc děkuju za pozvání a děkuju moc za možnost představit prostředí zdravotnické záchranné služby. Děkuju.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš zuřivý reportér podívá na hrdinku, která pracuje jako kastelánka na hradě Rožmberk. S Impulzovými vstáváme už od 5 hodin.

0: Nedělní program Rádia Impulse, víkend je konečně tady, navíc začínají prázdniny. V pátek bohužel skončilo další kolo hry Halo tady Impulzovi, ale protože na Impulzu rozdáváme radost i peníze, odnesli si naši posluchači během uplynulých týdnů opravdu krásné výhry. No a pokud vám to tentokrát v tomhle kole nevyšlo, nemusíte zoufat, nové kolo se už chystá a brzy na Impulzu spustíme registrace. Tak vysílejte s námi, ať vám nic neuteče. Připomínám, nová registrace bude potřeba, protože ta stávající vždycky platí jenom pro to jedno kolo. Tohle je Ilona Čáková, Monika Absalonová, Bára Basiková, teď královnou jsem já.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Máme půl deváté a tři minuty na vrch, přeju vám krásné ráno. Kdybych byl turista, hledal ubytování v České republice, hledal bych nějaké skalní obydlí. Je jich jenom pár, ale ve čtyřicítkách je to pravé požehnání, teplota totiž zůstává stabilní. A takové čtyřicítky máme přesně dnes před sebou. V Dolním Polabí a taky v Poohří může být dokonce i 41 stupňů. K tomu úplně modrá obloha, až k večeru se může objevit přeháňka nebo bouřka. Milovice mají teď po ránu 26 stupňů Celsia, jasno, do středních Čech děkujeme Vláďovi, Žandov u České Lípy hlásí 22, napsal nám Karel a ještě píše Martin ze Střižovic na Litoměřicku, tady je modrá obloha a právě 27 stupňů Celsia.
1: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: Nedělní ráno 28. června, teď máme za 8:45 a naplánujeme si den. Jede se závod mistrovství světa vozů Formule 1, velká cena Rakouska. Pokračuje mistrovství světa ve fotbale, sehraje se první utkání play-off, Jihoafrická republika večer nastoupí proti Kanadě. A na zahradě Čech v Litoměřicích se potkávají modeláři z celé republiky. Ze zahraničí Vladimír Scholz Impulzu za pořadatele řekl, že plastikových modelů letadel, aut a třeba tanků je na litoměřickém výstavišti kolem 3000. Bavit se budou i děti.
1: Jeden z modelářských klubů, Litoměřický klub, tam dělá takový instruktážní lepení, hlavně přílení na děti. Takže děti dostanou modílek, sednou si tam a oni jim tam vysvětlí, jak to slepit, jak to případně nabarvit, takže si můžou odnést slepený modílek.
0: Tak tolik pozvánka do Litoměřic. No a teď už pozvánka ke 2:37 velmi pozitivní energie, která sála z Hany Zagorové. Je tu Kamarád.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Kamarád. Žijeme českou muzikou na Impulzu. Máme hlášenou nehodu v Praze, ve Zličíně, taky v Písku a nebo v Českých Budějovicích. Podrobnosti už za minutu na Impulzu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Milí agenti, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze ve Zličíně se ve Slánské ulici u křižovatky s Čistovickou srazila dvě osobní auta. Podobnou nehodu hlásíte v Písku v Kolárově ulici u křižovatky s Tyršovou. V Českých Budějovicích na pražské třídě u křižovatky se Strakonickou stojí porouchané auto. A na průtahu Valašskou Polankou směrem do Vsetína se vyboural cyklista, tomu teď pomáhají záchranáři, projedete jedním pruhem. My vám přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte a taky čekáme na zprávy od vás. Ozvěte se do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Už za chvíli 9. hodina, máme neděli 28. června, dnešní teploty, teď po ránu, Chlumec, Ústí nad Labem, neuvěřitelných 28 stupňů Celsia, píše Danuše, které se možná zbláznil teploměr. Velké losiny v Jeseníkách mají krásných 26 stupňů a jasno, napsala nám Alena, děkujeme. Napište i vy na 605 222 007, dnes opět čekáme žár až 40 stupňů a hodně slunce.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Co budete dělat o prázdninách? Chystáte se na dovolenou do zahraničí nebo zůstanete v Česku? A jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Naši záchranáři vyrazili na pomoc do Venezuely. V USA vydají pasy s podobiznou Trumpa a na fotbalovém mistrovství světa začne playoff. Je 9 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Naši záchranáři už pomáhají ve Venezuele. 70 lidí z Česka se pokouší zachránit život lidem v troskách domů. Ničivé zemětřesení zasáhlo ve středu oblast západně od Caracasu. Jak říká mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová, součástí takzvaného USAR je například i tlumočnice.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kynologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob.
3: O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Teploměry si o víkendu hrají se čtyřicítkou. Rada lékařů zní, omezte pohybové aktivity. Platí to nejen pro lidi, ale i pro zvířata.
5: Tak například ve Slušovicích se rozhodli zrušit zájmu koní i jezdců do stihy. Posouvají se o týden. Zlínští lékaři, kterým rychle přibývá případu dehydratace a celkového vyčerpání z horka, posílají vzkaz, kolika čeho pít. Málo piva, více obyčejné vody a minerálek, jontové nápoje jenom po fyzické zátěži. Celkový objem nápojů, váha člověka krát 0,04, tedy někde kolem 4 litrů, mimo jiné neslazeného slabšího čaje. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
3: Havlíčkův Brod láká na unikátní výstavu. Ve Staré radnici bude od 1. července až do 19. září k vidění 30 velkých lunetových obrazů z tamního kláštera. Soubor olejomaleb malíře Jakuba Pišla z poloviny 18. století se našel v 80. letech ve špatném stavu na půdě klášterního kostela. O jeho záchranu se postaralo město. Výstava nazvaná Lunetové obrazy světkové barokní doby bude přístupná ve všedních dnech. O prázdninách budou navíc každou středu a pátek komentované prohlídky. Spojené státy chystají speciální cestovní pasy. Jejich vydání proběhne u příležitosti letošního 250. výročí nezávislosti země. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podle místních médií podobizna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Samotný šéf Bílého domu si vydání pasu na své síti Truth Social pochvaloval. Podle deníku The New York Times americké úřady vydají na 40 tisíc takto upravených dokladů. Dostupné tak budou do vyčerpání zásob. Pas ze speciální edice přitom dostanou jen Američané, kteří si o doklad zažádají na přepážce. Při online podání žádosti naopak dostupný nebude.
1: S Impulzem na fotbal.
3: Na fotbalovém mistrovství světa dnes začíná vyřazovací část. V úvodním duelu play-off se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba týmy přitom půjde o novou zkušenost. Země javorového listu prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané pak uspěli až na čtvrtý pokus. Utkání začne v Los Angeles dnes v 21 hodin našeho času. Ze zpráv je to všechno a za mikrofon Impulzu se vrací Ludvík Pospíšil.
0: Já vám přeju krásné nedělní ráno, mám pro vás muziku, je to kapela Mandraže, tedy kapela, která od roku 2020 už je minulostí. Hledá se žena.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Pouzo, za chvíli Pavel Vítek bude zpívat Asi do věží, tak to bude chtít silný hlas a ten Pavel má. Máme tu neděli 28. června, v Jihlavě se koná tradiční pouť ke svatému Jánu s jihlavským havířským průvodem, bubeníky a loutkami. Vrcholí 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku, je to nejstarší a největší folklorní festival v Evropě. Hrad Cimburg u Koryčan na Kroměřísku se vrací do dob gotiky a renesance, ukáže historické odívání, chladné i palné zbraně a taky šerma. Hrad Lipnice nad Sázavou na Vysočině hostí setkání kovářů a v Maletíně na Šumpersku se hlasuje v referendu. Obyvatelé možná zatí výstavbu dalších větrných elektráren na území obce. To všechno přinese neděle.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Nedělní program Rádia Impuls, mám pro vás dobrou zprávu. Hra Halo tady Impulzovi sice si dává krátkou pauzu, ale i tak budete na Impulzu vyhrávat dál. Už zítra odpoledne totiž startuje nová soutěž, ve hře budou hned dva zbrusu nové počítače Apple MacBook Neo. Soutěžit budeme po celý týden a v pátek pak vybereme dva šťastné výherce. Jak se zapojit a co pro výhru udělat? Tak to musíte, můžete. Bylo by dobré, kdybyste poslouchali Petra a Renatu odpoledne od 3 a pak se můžete zapojit do naší soutěže.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
2: Jsi.

0: Modlitba za pátek, takhle písnička Marka Ztraceného, která nás čeká hned po půl desáté. Dnes by vedra měla vystoupat na maximum, od včerejška máme nový teplotní rekord, dnes má být ještě větší horko, 40, žádná výjimka. Jak to vypadá s teplotami teď po ránu? Elvis z Mostu hlásí 34, z Křivoklátska se hlásí Helena, tady je 29 stupňů. Dáša Kernov hlásí 30 a ještě Mnichov u Mariánských Lázní, tady je 34 stupňů. Jasno, napsal Lukáš.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Pokud se vám teď ve vedrech zastaví auto na dálnici, píchnete gumu, dojde benzín nebo baterka, udělá se vám špatně, prostě najednou stojíte v odstavném a lítá kolem vás provoz, vezměte si vestu, utečte za svodidla a volejte asistenci ředitelství silnic a dálnic. Pomůžeme vám. Vezeme nářadní světelnou šipku, sorbenty, ale i vodu pro vaše děti. 800 280 281. Jan Rýdl, ředitelství silnic a dálnic.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Horká neděle na Impulzu, teď máme 9 hodin a 37 minut a hostem na telefonu Rádia Impuls je teď zpěvačka Helena Vondráčková. Heleno, já vám přeju ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím vás a všechny impulzáky.
0: Česká republika bojuje se 40. Jak to snášíte vy a co máte na dnešek v plánu?
1: Je to teda masakr to horko, protože jsem měla v tom vedru koncert v hudebním divadle Karlín, ale dopadlo to všechno výborně. No ale teďko si budu dneska tak odpočívat, že jestli chcete, co budu dělat, ano, tak odpovím. Vůbec nic.
0: Když jsme spolu mluvili dřív ráno, tak se zmínila turné Helena Forever. Tak na co se můžeme těšit?
1: No bude to vlastně turné po Čechách. Budou tam všechny moje největší hity, budou tam i hosté, kteří se budou různě střídat, to nemůžu teď říct přesně, kdo určitě tam bude, Tomáš Slavíček a skupina Charlie Band, která mě bude doprovázet. No a pak se uvidí, no, budeme to hrnout k tomu Edenu.
0: Ten vás čeká. Za rok to bude velký koncert, který je v přípravě. Teď tu máme ale léto. Heleno, co vás čeká během prázdnin?
1: Chystám se s manželem na houseboat. To si nenecháme ujít a ono bude možná, jestli to takhle vydrží celou dobu, tak to bude fajn, že si trošku odpočnu a oprostím se od veškeré práce. A pak ještě máme takovou krátkou týdenní dovolenou ke konci srpna na Kanárských ostrovech s našimi přáteli. No a protože máme novýho pejska, roční Jessinku, která nám udělala obrovskou radost, protože se naučila plavat. A byli jsme s ní u Ostře před asi 3 nedělemi a bylo to úžasné, protože jsme byli šťastní, že se nebude bát moře a taky ne, nechtěla ho vůbec opustit.
0: Šťastná Helena Vondráčková právě teď na Impulzu. Heleno, ať se vám všechno podaří, ať všechno vychází a budeme se těšit na slyšenou a taky na viděnou.
1: Děkuju, děkuju moc a zapomněla jsem na jednu věc, že abych trošku taky obnovila svůj repertoár, tak chystám nové album. Během tohoto roku bych chtěla, aby vyšlo.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: A za chvíli Adel a taky Miroslav Žbírka, Bělý kvet. Borlo se ve Zlíně, podrobnosti za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: rádio se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Budeme rádi, se taky ozvete do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. No a jak nám to jede? Ve Zlíně v Dlouhé ulici u křižovatky Svodní bourala dvě osobní auta. Další srážku dvou osobáků vidíme na trase z Jičína do Mladé Boleslavy na příjezdu do Sukorat. Podobná nehoda se stala v Praze na Lhotce v Mariánské ulici. A na D1 na 340. kilometru ve směru od Přerova do Ostravy leží matrace na vozovce. Tak tam prosím dejte pozor a přejeme šťastnou cestu. No a teď už připravená Lenka Haluzová ve studiu.
2: Ahoj, Leni. Ahoj, no matraci já bych si dala do lesa, jo, to teda hned, ale na vozovku teda mám někam pocit, že bych si moc nepomohla.
1: Zní to velmi dobře v tomhle počasí, Leni. Těším se od rána. Moje halus.
2: Mám to tady, je to trošku nenáročné, říkala jsem si v tom horku.
1: Jo.
2: Že jo, věď. U psychiatra. Pane doktore, mě sem poslali příbuzní, protože mám raději vlněné ponožky než ty syntetické. No tak na tom nic není, povídá doktor. Já mám taky raději vlněné. Vážně? No a s kečupem nebo s tatarkou?

0: Radio Impuls, Madonna nám uzavírá 9. hodinu, za chvíli bude 10, s vámi Lenka Haluzová, budeme se spolu potit. Dneska totiž neuvěřitelné horko, Luděk Hartvíkovice na Třebíčku hlásí 28 stupňů, Vašek už má magickou 40 na teploměru u nich v Rudolfově na Sluníčku, teda samozřejmě asi s cepením píše, ale naložím se do vody a už nevylezu a to je Vašku dobrý nápad. Mnichov u Mariánských Lázních 34 stupňů a jasno to hlásí Lukáš. Já moc děkuju, pánové, za vaše zprávy, napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvíc jich bude v Krušných horách. Naměříme 35 až 40 stupňů UV a teploty budou vystupovat výjimečně až k 41, to zejména v Dolním Polabí a po Ohří.
1: Aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce a udělali jsme vám velkou radost.
2: 100 000 korun, chápe!
3: No to je výborný!
1: Právě v tuto chvíli získává
4: 30 000 korun.
2: Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun!
3: Jo! Jo!
1: A co dál? To se dozvíte už brzy. Halo, tady Impulzovi.
5: Česko zažilo další tropickou noc. Během veder stoupá spotřeba nealkoholických piv a hokejový útočník Ivan míří do Bostonu. Je 10 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko má za sebou další tropickou noc. Teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů, což se za dobu měření dosud stalo pouze na 7 stanicích. Vítr během noci na některých místech dokonce způsobil růst teplot. Na Facebooku to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Podle předpovědi je přitom více než pravděpodobné, že noc na zítřek bude ještě teplejší. Předpokládané minimální teploty se mají pohybovat nejčastěji mezi 24 a 19 stupni. S tropickými vedry bojují i v domovech pro seniory. Například v Liberci se snaží zmírnit dopady horkého počasí zvýšeným větráním nebo vyvěšením mokrých prostěradel. ČTK to řekl ředitel domova pro seniory v Liberci Františkově Jan Gabriel. Areál je relativně nový, poradit si ale musí bez klimatizace. V zařízeních tohoto typu by se na to mělo podle Gabriela myslet.
7: Jak se mění postupně počasí a jak se otepluje, tak to bude asi potřeba minimálně myslet na to, aby byly klimatizovaný ty společní prostory, kam se dají pak přes den ty klienti navíc, můžou tam mít aktivity, jsou v klimatizovaném prostoru.
5: V domově na Františkově mají podle ředitele k dispozici několik přenosných klimatizací. Na vybudování stabilního ochlazovacího systému, ale zařízení nemá v tuto chvíli finance. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých.
8: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům. S vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30. Pije nealko 77% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
5: Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. V zasažené oblasti si teď budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao. Na síti X o tom dnes informovali hasiči. Český USAR tým přiletěl do Venezuely pomáhat s vyprošťováním lidí po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu. Do prvních záchranářských prací by se měl zapojit kolem 13. hodiny našeho času. David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Bruins totiž získali z Coloreda 23-letého centra Ivana Ivana. Americký hokejový klub oznámil na svém webu, že ostravského rodáka přivedl výměnou za jiného útočníka Švéda Fabiana Lisela. Ivan uplynulou sezónu strávil převážně ve farmářském týmu Colorado Eagles v AHL. Do elitní NHL zasáhl jen 9krát a připsal si jednu asistenci. Zprávy jsou konce a dál už je s vámi na Impulzu Lenka.
0: Se mnou samozřejmě spousta muziky, budu mít pro vás Miraj a jejich Tenkrát, na úvod hodiny Lucie Bílá a její Okurky.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. Milujeme muziku českou i zahraniční. Petr Muk, ten bude zaštiťovat tu českou, ona se brání, a předtím třeba taky ABBA. No ale teďka naskok do Velké Británie. Králové a panovníci všeobecně obvykle vybírají od svých poddaných daně. Král Karel III. Je, jak vyšlo koncem týdne najevo, naopak platí.
1: Alžběta II. Platila daně už od roku 1993 a Karel III. Na ní jen navázal. Letos poprvé však zveřejnil i jejich výši. Bylo to v přepočtu úctyhodných 365 milionů korun. Asi tolik platí daň ze zisku menší česká pojišťovna, banka nebo komerční televize. Z otevřených účetních knih také vyšlo najevo, že třídenní cesta prince Williama do Saúdské Arábie stála letos daňové poplatníky 3,5 milionu korun. Za zhruba stejnou částku vyjeli král s královnou loni do Itálie. Čtyři výštky královskou vlakovou soupravou doma v Británii pak vyšly každá na milion korun. Karel III. Současně oznámil, že ani po renovaci nebude využívat Buckinghamský palác, možná i pro astronomické náklady na jeho každodenní provoz. Při pobytu v Londýně zůstane s chotí Kamilou v mnohem skromnějším paláci Clarence House, který zdědil po babičce. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou, a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls, máme doopravdy neskutečná horka. Já jsem četla takové ty vtipky, nevím, jestli už to na vás taky někde vyskočilo, že je takové vedro, že skupina Kabát se přejmenuje na Tílko a že abychom se ochladili, tak si stoupneme před zapnutou troubu. A tak já mám pro vás taky takovouhle podobnou věc na ochlazení a to bude za chvíli Plamen od Kateřiny Marie Tiché na Radio Impuls. No, hra Halo tady Impulzovi se dává krátkou pauzu, ale i tak budete na Impulzu vyhrávat dál. Už zítra odpoledne totiž startuje nová soutěž. Ve hře budou hnedka dva z brusu nové počítače Apple MacBook Neo. Soutěž budeme po celý týden a v pátek potom vybereme dva šťastné výherce. Jak se zapojit a co pro tu výhru udělat, tak to vám prozradí Petr s Renatou ve svém odpoledním vysílání. Tak poslouchejte Impuls každý všední den od 3 do 6 a zjistěte, jak se do soutěže zapojit.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, za chvíli písnička pro všechny dlouhonohé dámy, Václav Neckář a Mademoiselle Giselle.
1: Sportovní impulzy.
0: V našich sportovních impulzech se podíváme na mistrovství světa ve fotbalu. Jak zjistil reportér Tomáš Zemánek, po nočních zápasech už je jasno, kdo se s kým setká v 16. finále. Ahoj.
2: Hezkou neděli. První vyřazovací zápas máme na programu už dneska večer. A bude to vlastně smutná vzpomínka na působení naší reprezentace. Proti spolupořadatelům z Kanady totiž nastoupí Jihoafrická republika, která do pavouka prošla i na úkor Česka. No a když projdeme zbylá 16. finále, nejvíc zaujme střetnutí Portugalska s Chorvatskem. Navíc jeho vítěz se hned v dalším kole pravděpodobně potká se Španělskem.
0: Zmínil se Portugalsko, kterému spousta fanoušků přeje kvůli Cristiano Ronaldovi. Ještě víc se ale mluví o argentinském Lionel Messim. Když už teď známe podobu vyřazovacího pavouka, mohou se vlastně tihle dva fenoméni někdy brzo potkat?
2: Jak říkáš, kus pozornosti na sebe už strhli oba tihle mimořádní hráči. 41-letý Ronaldo stále hraje v základní sestavě a byť proti slabému Uzbekistánu už si připsal dva góly. Messi tomu se prozatím ale daří až fenomenálně. Silnému Alžírsku nasázel hat-trick a následně přidal dva góly proti důstojným soupeřům z Rakouska. Ale ke tvojí otázce, utkání Ronalda s Messim zažijeme výhradně v případě, kdyby se oba probojovali až do finále. A dojít tam, to by mělo být při pohledu na pravděpodobné soupeře snazší pro Argentinu.
0: Tolik Tomáš Zemánek, hezký den.
2: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls. Za chvíli Taylor Swift a nebo taky Petra Janů s písničkou Říkej mi. Předtím vám ale řeknu něco o tom, jak to jezdí nebo nejezdí na silnicích. Uzavřená je silnice 16 a taky vidím bouračku na D10. Podrobnosti za půl minutky.
1: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky. Láska, láska, čarovný obrus prestrý. Písničku za písničkou.

0: Plzně do Karlových Varů u Třebouně zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkou. Silnice je tam také uzavřená. A na trase Brno-Uherské Hradiště v Malinkách stojí porouchané nákladní auto. Agent Vokoun hlásí ale jednu pohodovou jízdu.
1: Jedu směr Praha, Hradec Králové, bez problémů, bez potíží, stupně 32 stupňů Celsia. Takže zatím vše v pořádku. Děkuju, mějte se pampárově a pozor na cestu. Ahoj.
0: Ahoj, no my taky děkujeme. Díky, že s námi vysíláte. Ozvěte se i vy 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes naši mobilní aplikaci.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Rádio Impuls, za chvíli 11 dopoledne s vámi Lenka Haluzová a taky Renata, která se hlásí z Prýtku místku na Sluníčku, tam prý mají 49, v Kladně na Sluníčku taky 49 hlásí Dana, že mají na balkóně. Přišla nám i hlasová zpráva.
1: Moc vás všechny zdravím, tady Lída Černuc u Velvar, Polabí. Venku je 38,5 a doma 29,6. Pomalu se tu upečem. Mějte se hezky a vydržte. Ahoj.
0: Ahoj, děkuji moc za zprávu. Ještě se hlásí Karel z Aše, u nich 29 stupňů. Díky moc, ozvěte se i vy 605-222-007. No, dneska to bude sluneční jízda, jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech později odpoledne můžou přijít přehánky nebo bouřky, nejvíc jich bude v Krušných horách. Naměříme těch 35 až 40 stupňů v Polabí a v Poohří až 41.
2: Cože? Kolik je?
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: V Česku se očekávají další teplotní rekordy. Policie na Chomutovsku pokračuje v pátrání po hledaném Ukrajinci a při bleskových záplavách v Kentucky zemřeli 4 lidé. Je 11 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: I dnes by mohl padnout absolutní teplotní rekord. Teploty téměř jistě překročí 40 stupňů Celsia. Na koupališti v pražských Žlutých Lázních je naše reportérka Martina Kroa. Martino, hezké dopoledne.
5: Krásné slunečné dopoledne z pražských Žlutých Lázní. Na travnaté ploše před Vltavou se tu už na podložkách opalují lidé. Mažou se opalovacími krémy a připravují se na dlouhý tropický den. Na vodu vyráží lidé spíš na pedalboardech nebo na lodičkách. Do vody se tu totiž přes kameny těžko dostává a nejlepší je to z přistaveného takového lodního mola, buď skočit nebo po schodech. Řeka je ale pěkně chladná a osvěžující. Pár lidí pak hraje ve stínu pinče, spadel nebo beach volejbal a postupně si chodí pro kafe nebo zmrzlinu, která se tu prodá. Zaujalo mě také, že tu slyším spoustu cizinců. Jinak lidé se chodí osvěžit pod venkovní sprchy a je znát, že den tu teprve začíná. Panuje tu pohoda a klid a místo se teprve postupně zaplňuje. Od Žlutých Lázní v Praze Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Martino, díky. Policie pátrá po pohřešovaném Ukrajinci. 33-letý Mikula Černěvec odešel v pátek ráno neznámo kam z ubytovny v areálu firmy Xandor v Chomutově. Mobilní telefon ani osobní věci si sebou nevzal. Vzhledem k psychickému stavu hledaného panuje obava o jeho život. Při rozsáhlé pátrací akci se včera muže najít nepodařilo. Policie proto žádá o pomoc veřejnost. Hledaný měří 175 až 180 cm. Je hubený, má hnědočerné krátké vlasy a hnědé oči. Naposledy měl na sobě zelené triko, černé kraťasy s bílým pruhem a černé pantofle. Jakékoliv informace o hledaném mohou lidé volat na linku 158. Ortopedi z nemocnice ve Šternberku na Olomoucku použili nový prvek kolenní náhrady. Jako první v Česku umístili mezi kovové části umělého kolenního kloubu upravenou vložku. Její výhody zjišťovala redaktorka Eva Panošová.
6: Podle tamních odborníků zlepšuje speciální vložka stabilitu kloubu a pacientům po operaci vrací přirozenější pohyb v běžném životě. Samotný chirurgický postup se přitom použitím této vložky nijak zásadně nemění. Novinka tak rozšiřuje spektrum řešení, která mohou lékaři lidem nabídnout. Náhrady kolenního kloubu patří mezi nejčastější ortopedické operace. Jen v nemocnici ve Šternberku provedli specialisté od vzniku oddělení v roce 2022 více než 850 operací zaměřených na výměnu kolenního kloubu. Eva Panošová, Rádio Impuls, Šternberg.
4: Rozmary počasí mají tragické následky v americkém státě Kentucky. Při bleskových záplavách tam včera zahynuli 4 lidé. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP s odkazem na guvernéra státu Andyho Bešíra, který už vyhlásil stav nouze. Zároveň uvedl, že záchranáři museli vyprostit mnoho lidí zablokovaných v domech a automobilech. Na řadě míst jsou silnice nesjízdné. V oblasti se přitom očekávají další vydatné srážky a úřady proto vyzvaly obyvatele k velké opatrnosti. Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel dnes čeká v Paříži další závod v diamantové lize. Halová mistryně světa se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Mary Lady Paulinovou. 20-letá rodačka z Ostravy bude jedinou českou zástupkyní na mítinku, který proběhne navzdory vlně veder a volání po jeho zrušení. Francouzská atletická federace v pátek potvrdila, že se po dohodě s policejní prefekturou závodit bude. Už ve čtvrtek pořadatelé oznámili, že vzhledem teplotám přesahujícím 30 stupňů akci uspořádají v upraveném formátu pouze pro elitní atlety. Uzavřená je po nehodě motorkáře D10 na 44. kilometru u Mladé Boleslavy směrem do Turnova na Prahu. Z dálnice sjíždějte na exitu 44 Mladá Boleslav. Zprávy jsou konce a slovo si opět bere Lenka.
0: Já vám přeju krásnou horkou neděli. Ze silnice nám samozřejmě můžete hlásit na 605 222 007. Tam mi taky pište, jak je právě teď u vás, jak zvládáte, jak přežíváte tu vlnu veder. Já mám pro vás kapelu Tým, hezký poslech.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Většina z kina Impulzu. Užit si je můžete i na českém Maidenu s Impulzem, a to už v říjnu v pražské O2 aréně, vstupenky na Ticketportal nebo na Ticketmaster. Začaly nám prázdniny. Období, kdy je všechno tak trošku jinak. Týká se toho samozřejmě i naše víkendové téma. My se vás ptáme, co máte v plánu, co budete o prázdninách dělat, taky hlavně, jak zvládáte ta vedra a jaká je třeba vaše nejoblíbenější letní zábava. Vysíláte spolu s námi třeba na našem WhatsAppu, píšeme Petr, jak zvládám vedro, no Inu, musíme momentálně v montérkách v pracovním procesu a to až do 18 hodin, takže masakr. Petře, já s vámi soucítím, ačkoliv montérky teda nemám. Posílám pro všechny v montérkách další písničku. Krásný den ze Strážova přeje Ondra, ten doporučuje větráky a hlavně pitný režim, k tomu se přidávám. Gabriela, zdraví z Jeseníku, ve stínu máme 34 stupňů, na sluníčku 46, to je teda jízda. Takhle, já si vlezu do bazénu, ale u nás se koná i mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice, to teprve bude jízda v tom horku. No, tak to teda musím říct, že těm nezávidím. Krásně to vyřešili Michal a Michal. Zdravíme z Portugalska, jsme kousek od Lisabonu a máme příjemných 27 stupňů. Fouká krásný příjemný vzdoušek od Atlantiku, tak si to tam užijte. No tak děkujeme, pánové. Díky hlavně za to, že s námi vysíláte. Dál mi můžete psát, číslo na WhatsApp je 605 222 007 nebo nahrávejte zprávy přes naší mobilní aplikaci.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
1: Co řveš ty?
2: Já jsem Nikolce.
1: To je koncert. 400 ovcí Impulzovi a teďka, jak slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
0: Jen omylný.
1: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
0: Je šikovný.
1: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
3: Zvládl si to.
4: Já myslím, že jo.
1: Nezvládl jsem to. No. Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profík.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
5: Krátce na silnice, po nehodě motorkáře je D10 na 44. kilometru u Mladé Boleslavy směrem do Turnova na Prahu průjezdná už jedním pruhem, stále tam ale čekejte zdržení v koloně.

0: Radio Impuls, krásné dopoledne, za chvíli Petr Kolář a jednou nebe zavolá. V pátek skončilo další kolo hry Halo Tady Impulzovi a protože na Impulzu rozdáváme radosti peníze, odnesli si naši posluchači během uplynulých týdnů opravdu krásné výhry. Teď si společně připomeneme několik okamžiků, kdy zaznělo správné heslo a telefonní hovor proměnil obyčejné ráno v to výherní ráno.
1: 100 000 korun, chápe!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává
3: 30 000 korun! Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste! Přičte i tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo! Jo!
0: No a pokud vám to tentokrát nevyšlo, tak nemusíte zoufat, nové kolo hry už chystá a za chvíli se spustí registrace. Tak vysílejte s námi, ať vám nic neuteče.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
5: Řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

0: Radio Impuls, chystám klasiku pro radost, bude to Marie Rotrová a její Markétka. No a náš gastrošéf Heřman Gazda dneska, dámy a pánové, odloží svoji vařečku. Má pro vás totiž tip, který se bude hodit v každé kuchyni, a to i na dovolené.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůř všetkým sikorkám posluchajícím Radio Impuls. Z dálného rozpečeného východa vám v rámci možností přeje krásnu nedělu ostravský gastrošef Heřman Gazda. Jestli mě slyšíte, tak je to dobrá známka, že zdarně přežíváte vlnu veder. Kurňa, venku je hic, že už jí v pekle pušťají klimatizaci. A navíc do té apokalypsy začala další. Haranti mají prázdniny. Normálně by si je tahal z lůžka už o 6:30 pačidlem, ale teraz 2 měsíce můžu vychrapovat až do oběda. Tomu říkám život. Ale co s nima? Někteří jdu na kupaliště, ale tam je hlava na hlavě a voda v bazénu chytá barvu do žluta. Za nanuka a pivo dáš půlku výplaty. No a druhá možnost je sednout do samochodu a valit do Chorvatska. Kaj ti vezmu ty výplaty rovnou 3. Ale nevěšej hlavu. Můžeš si pořád uvařit sam, třeba podle mojich kuchařek, kaj Radio Impuls robí mediálního parťaka. Tak si je vem sebu, nejlépe všetky 3 díly. No ale bacha, na apartmanech bývají asi z bezpečnostních důvodů tupé nože. No a co s tím zrobíme, když máme brusek 1200 kilometrů daleko? No, nepovím ti to. Kukni se na sociální sítě Radia Impuls a tam ti ukážu lifehack, jak nabrusit nůž v apartmanu u moře. Ale kukni se rychle, než se ti v tým horku zavaří telefon. Tuž tak zvedám na zdraví všickým oroseného pivsona nad hlavu a přeju vám krásné prázdniny. A ne, že vás u Chorvata zežere žralok. Zdůř, váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Všechny markety zdravíme. Další klasika pro radost zase za hodinku. Za chvíli třeba Marek Ztracený se svatebním hitem Ta bílá ti sluší. Předtím ale na silnice bouralo se na výjezdu z Frenštátu pod Radhoštěm. Ale pozor, mám jednu dobrou zprávu a ta nám přišla z D10. Podrobnosti za chvíli.
1: A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Tomáš Kabát. Co ti tady přináší největší radost?
2: Týmová spolupráce, protože jsme parta, která se na sebe může spolehnout, ale zároveň si užijeme taky spoustu legrace.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Těší mě, že jsem vlastně takový mezičlánek mezi důležitými událostmi a našimi posluchači. Že se snažím zjistit ten zásadní kontext a pak ho srozumitelně převyprávím tak, že ten posluchač je dobře informovaný.
1: Reportér Tomáš Kabát. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život.
3: Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na výjezdu z Frenštátu pod Radhoštěm do Příboru došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Dále na trase z Liberce do Frýdlantu na příjezdu do Albrechtic havaroval motorkář. Na příjezdu do

0: Jo, krásnou neděli. Na božím daru máme 32 stupňů, to hlásí Zuzka. Marie píše ze Včelné u Českých Budějovic, už atakoval nám teploměr 30, bazén má 33. Tak to si myslím, že je poměrně příjemné. Vendy v Domažlicích hlásí 33 a ve Vojetině 34 lahváče už ubývají, tak to je zpráva od Míry. Díky moc, že s námi vysíláte 605 222 007, to je číslo, sem k nám napište i vy. Dneska spousta slunce, jasno, skoro jasno, až později odpoledne se v západní polovině Čech může rozpršet, čekáme i bouřky, hlavně tedy v Krušných horách. Naměříme 35 až neskutečných 40 stupňů, dokonce až 41, a to v Dolním Polabí anebo po Ohří.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše!
2: Ahoj léta, ahoj prázdniny!
1: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když ten patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Česko opět sužují tropická vedra. Hasiči zasahovali v Brně při požáru bytu a Německo zažilo dosud nejteplejší noc. Je 12 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Česko opět sežehly tropy. Řada lidí vyrazila k vodě a další se ochlazují například zmrzlinou. U cukrárny na Pražské Výtoni máme reportérku Martinu Kroa. Martino, hezké poledne.
4: Hezké poledne z Rašínova nábřeží v Praze. Sedím tu s meruňkovou limonádou ve stínu před zmrzlinárnou na Výtoni a mám výhled na vyprahlé náplavky. Obě betonové strany Vltavy zejí prázdnotou a i tady na mnohdy rušné Výtoni je relativní klid. Lidé čekají na zastávce na tramvaj, několik z nich se sem tam posadí před zmrzlinárnou se svým dezertem. Víc jich ale sedí vevnitř, kde jsou schovaní před vedrem. Personál stačí v klidu obsloužit zákazníky, protože žádný velký nával ani fronty tu nejsou. Relativně prázdné jsou i tramvaje. Nebo třeba Palacké náměstí, kde jsem se osvěžila mlžítkem, nebo Pražský anděl, tam jsem zase potkala kropicí auto, které zavlažovalo silnici. U rozprašovadla vedle zastávky tady na Výtoni se zase zastavují a osvěžují děti i dospělí. Z Pražské Výtoně Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Martino, díky. Hasiče dnes zaměstnal požár bytu v Brně. Hořelo v Oblé ulici v městské části Nový Lískovec. Hasiči z bytu vynesli starší ženu, kterou záchranáři rezuscitovali. Následně ji připojili na řízenou ventilaci a ve vážném stavu předali lékařům v Bohunické nemocnici. Požár se povedlo hasičům poměrně rychle zlikvidovat. Během zásahu museli evakuovat 10 lidí z okolních bytů. Ti se ale mohli poměrně rychle vrátit. Příčina vzniku ohně ani výše škody zatím nejsou známé. A na podobné téma ještě jednou. V Karlovarském kraji platí mimořádná opatření proti požárům. Ve volné přírodě, ale i na soukromých zahradách se nesmí rozdělávat oheň, cokoliv pálit nebo používat pyrotechniku. Jezdit nesmí ani historické parní lokomotivy.
5: Předpověď slibující kolem ohře přes 40 stupňů spolu s extrémním suchem v celém kraji jsou doslova tikající bombou. K neštěstí stačí jedna jediná jiskra. Karlovarské hejtmanství proto vyslyšelo hasiče a vydalo sérii přísných zákazů. Týkají se všech, kteří tu žijí nebo přijíždějí na návštěvu. Za porušení zákazu rozdělávat oheň nebo cokoliv pálit hrozí pokuta. Klidně i 100 tisíc. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Německo má za sebou dosud nejteplejší zaznamenanou noc. V saské obci Kupšic, ležící zhruba 25 kilometrů od hranice s Českem, teplota celou noc neklesla pod 29,4 stupně Celsia, což je absolutní noční rekord. Oznámila to dnes německá meteorologická služba DVD. Ta zároveň uvedla, že vlna veder u našich sousedů pravděpodobně pomalu končí. Už zítra se v Německu čeká pokles nejvyšších teplot na 29 až 32 stupňů. Fanoušky tenisu čeká další svátek. Už zítra startuje v Londýně grandslamový Wimbledon. V britské metropoli nebude chybět ani 14 českých účastníků, včetně 3 letošních vítězek travnatých turnajů Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Marie Bouskové. tituly v londýnském All England Clubu obhajují Ital Jannik Sinner a Polka Iga Świąteková. Tahákem bude také návrat sedminásobné šampionky z dvouher Američanky Siriny Williamsové. Finálové duely jsou na programu 11. a 12. července. A připojím ještě jednu čerstvou zprávu ze sportu. Veslařky Pavlína Flamínková a Anna Šantrůčková vybojovaly druhé místo v závodě světového poháru v Lucernu a ovládly celkové pořadí seriálu dvojek bez kormidelnice. Ze zpráv je to všechno a za mikrofon Impulzu se opět vrací Lenka.
0: Tak to byla krásná zpráva. Zprávy skončily, před námi opět spousta muziky. Mám pro vás Elány s písničkou Znova sama dotkni a na úvod Lucie Vondráčková a její vítr. No ten by se možná teďka trošku hodil. Hezký poslech.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: krásná romantika na Impulzu. Za chvíli kapela Roxette, nebo taky Tomáš Klus a jeho pocity. No, naše pocity jsou teď možná trochu přehřáté, ale zároveň taky radostné. Začaly nám prázdniny, to je období, kdy je všechno tak trošku jinak. My se vás ptáme, co budete o prázdninách dělat. Taky, co děláte právě teď, jak zvládáte ta vedra. A jaká je třeba vaše oblíbená letní zábava? Ozvala se Ilona s teda báječným typem. V Trojanovice v Beskydech už ve stínu tady máme 32 stupňů, ani nefoukne. Takže trávím čas ve sklepě a přerovnávám regály, zjišťuju, co po loňské sezóně vlastně zbylo. Je to tady super 10 stupňů a za chvíli zpráva oprava, tak už 15. Děkuju. Majka píše, ahoj, jsme na cestě do Turecka. V pátek mi kolegyně v práci povedali, že se tam uvaríme. A tak jsem pozrela předpověď počas já na další týždeň ve Vyškově 36, v Antálii 31. Tak jim hovorím, že nie my, ale vy se tu uvaríte. Krásně se tam, Majko, užijte. Hlasovka přišla.
1: Tady je Karel ze Staré Boleslavy. Máme tady na teploměru 40 stupňů. Mějte se, naschledanou.
0: Naschle, ozvali se fotři na tripu, takhle se nazvali, to ne, že já to říkám. V Albánii mají 34 stupňů a teplota vody tak akorát na koupání a slunečno, tak si to tam užijte. Ještě další hlasová zpráva.
2: Dobrý den, vám přejeme z Karlových Varů. Volá Ivona a ve stínu máme teď 32 na 33 stupňů. Už to jde.
0: No. Už to jde. Ozvala se ještě Jitka od Nového Bydžova. Včera jsme si užili činasky, byli jsme na koncertě v Zámeckém parku ve Vlašimi, bylo to super. Sice vedro, ale koncert úžasný. Michal Malátný prý pronesl, že už vystupovali leckde, ale v sauně, že prý ještě nespívali. Já vám všem moc děkuju, že se mnou takhle vysíláte. Ozývejte se dál, budu moc ráda. 605 222 007, to je číslo sem k nám na WhatsApp, anebo můžete nahrávat hlasové zprávy přes mobilní aplikaci.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.

ale vrať se na zem. Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš mě.

0: Rádio Impuls. Za chvíli kapela Kryštof a Do nebe se propadám. Škola skončila, leto je tady, s ním taky čas prázdnin. Na Rádio Impuls vás letos vezmeme právě na ty pravé české prázdniny. Společně navštívíme zajímavá místa ze všech koutů naší republiky. Poradíme vám, co ochutnat, co vidět a co rozhodně stojí za to zažít. Protože máme Česko rádi. Připomeneme si také, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné nebo jací slavní rodáci se v nich třeba narodili. A to nejlepší, cestovat s vámi i za vámi budeme po celé léto. Tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na Rádiu Impuls, protože všude dobře, ale u nás je nejlíp.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: francouzštiny přepneme zase zpátky do češtiny. Čeká nás impulzovec krabička Karel Gott, v ní bude zpívat písničku Muzika. Co se na impulzu hrálo, co se dělo a co pro vás teprve chystáme, tak na to všechno se nás ptáte ve zprávách, za co jsme rádi. A protože na odpovědi máme svého specialistu, tak teď se slovo přebírá náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou neděli, přátelé. Víkend se pomalu chýlí ke svému závěru, ale ještě než začne nový týden, pojďme se podívat na pár vašich zpráv. Píše třeba Václav. V pátek jste ve vysílání říkali, že slaví narozeniny jeden zpěvák, jehož jméno si nemůžu ani za boha vzpomenout. Před pátou hodinou jste hráli i jeho písničku. O koho prosím šlo? Milý Václave, tak já vám ten oříšek pomohu rozlousknout. V pátek oslavil své 70. narozeniny Chris Isaak a před pátou hodinou jsme hráli jeho slavnou písničku Wicked Game. Karel píše, proč se nemůžu zaregistrovat do hry Halo tady Impulzovi? Člověče Karle, no to je malér, vy to nevíte? Aktuální kolo totiž skončilo, zrovinka v pátek jsme volali naposledy, ale hlavně žádnou paniku, nové kolo spustíme velice, velice brzy. A ozvala se nám také Pavlína z Kolína, jestli prý můžeme zahrát její mamince k narozeninám. Milá Pavlínko, je to ještě lepší. My ji dokonce můžeme ve vysílání popřát. Stačí napsat do naší rubriky Úsměv prosím, kdy maminka slaví a Honza s Klárou už se o všechno postarají. No a to je pro dnešek opravdu vše. To byl fofr, co? Tak snad vám zbytek víkendu uteče o něco pomaleji, abyste si ho mohli pořádně vychutnat. Od mikrofonu vás zdraví Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.
3: Rádio Impuls.
4: Zní jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: za chvíli vystřídá kapela Aerosmith, nebo taky Kristýna, ta nás vezme do stínu na horehroní. To si myslím, že se docela dobře hodí. No, předtím ale na silnice, bouralo se na Domažlicku a další bouračka se stala v Praze. Podrobnosti za necelou minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu

0: Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Domažlicku na silnici 26 na výjezdu z Draženova ve směru na Horšovský Týn bourala dvě osobní auta. Podobná nehoda se stala také v Praze v Kaprově ulici. Porouchané auto stojí u Krajnice na D8 na 21. 5. kilometru ve směru od Prahy na Lovosice. A další nepojízdné vozidlo je na D1 na 177. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Dávejte tam pozor. 605 222 007, připomínám linku naší dopravní centrály, nebo můžete kdykoliv nahrát vzkaz přes naší mobilní aplikaci.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS. I could stay awake just to...

0: Rádio Impuls, končíme 12. hodinu, za chvíli 13. S vámi stále Lenka Haluzová. Laura píše, jedeme z Brna, provoz jede bezvadně, máme 37,5 stupně. Lumír, obec Hluzov, nedaleko hranické propasti, mírně fouká a máme 35,8 stupně ve stínu. Au. Malenovice pod Lysou horou, dneska 35, to píše Jarda, a ve Vyšních Lhotách 34, uf. Alena, díky moc za vaše zprávy, pište dál 605 222 007, znáte to, sdílené horko, menší horko. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu, ale oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne budou srážky jenom v západní polovině Čech, během odpoledne a večera je čekáme i na ostatním území. Bouřky, pozor, budou i velmi silné. Nejvyšší teploty budou se lišit, na západě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku stále velké. Velká horka 35 až 39 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
1: Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
8: V sestavě delegace na summit NATO bude jasno zítra. Města v boji s vedrem nasazují kropicí vozy a české veslařky uhájily celkové vítězství ve světovém poháru. Je 13 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: O delegaci na summit NATO v Ankaře bude už brzy jasno. S jejím definitivním složením seznámí ministr zahraničí Petr Macinka zítra vládu. Šéf diplomacie to řekl v dnešní debatě na CNN Prima News. Bližší informace k tomu neuvedl. Potvrdil jen, že termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla, jak to uložil ústavní soud v předběžném opatření, vypršel v pátek. O sestavě je nicméně podle Macinky informovaný předseda vlády Andrej Babiš. Ten dnes na sociálních sítích sdělil, že o záležitosti promluví po zítřejším zasedání kabinetu. Města trápí vysoké teploty, radnice proto nasadily mlžítka i kropicí vozy, ty alespoň na chvíli svlaží rozpálená centra.
10: Při tropických teplotách jezdí po spoustě českých městech kropicí vozy a osvěžují vodou okolí. V Českých Budějovicích mají kromě toho v provozu 40 mlžidel, pítek a mlhopítek. Impulzu to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha-Velclová.
11: Už tady fungují několik let, letos město zprovoznilo další, například na sídlištích a u sportovní haly. Pítka jsou také u hřišť a v dalších místech, prostě kde je větší kumulace lidí. Veřejnost to samozřejmě hodnotí velmi kladně, protože každý je rád, když se v tom vedru osvěží.
10: Kropicí vozy využívají i v Jihlavě. Mluvčí služeb města Martin Málek nám řekl, že ohlas lidí na kropicí vozy je rozdělený do dvou skupin.
12: Jedna to kvituje s povděkem, že děkuje, a druhá nám nadává, že kdybychom radši vysadili víc zeleně v centru. Ale je to na základě objednávky vedení města Jihlavy a my v tom vidíme smysl.
10: Podle Málka pokropení minimálně teplota v centru alespoň na chvíli klesne a svlaží se rozpálená dlažba. Martina Kroa, Radio Impuls.
8: V Ostravě začne rekonstrukce takzvaného mrakodrapu v centru města. Stavba musí začít nejpozději 23. července a práce potrvají zhruba 3 roky. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, kompletní modernizace budovy ji promění na dům se 111 byty.
13: Zájemci si budou moci vybírat z nabídky jednopokojových až 4pokojových bytů o velikosti od 30 do 200 metrů čtverečních a budou si moci koupit i místa v přilehlém parkovacím domě. Po rekonstrukci dle návrhu architektky Evy Jiříčné bude ostravský mrakodrap měřit 73 metry a bude mít 24 pater. Dosud nejvyšší ostravská budova byla postavena před 60 lety. Původně v ní byly byty, později kanceláře. Kvůli technickým problémům je ale objekt už léta prázdný a hrozila i jeho demolice. Investor se ale nakonec našel a zaplatil za něj městu 55 milionů. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
8: Na přehradě Hracholusky začal znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše na Plzeňsku. Nový majitel, jeho česká plavební společnost, modernizoval motory, kormidelnu i interiér na přídi. Loď bude od 1. července jezdit pravidelně 4x denně, kromě pondělí a v neděli 3x. České veslařky si připsali další úspěch. Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovali 2. místo v závěrečném závodě světového poháru v Lucernu a ovládli tak celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Po vítězství v úvodním závodu v Sevě a 3. místě před 2 týdny Plovdivu dnes zkompletovali medailová umístění. Svěřenkyně trenéra Petra Blechy ve Švýcarsku ve finále nestačily jen na Američanku Reginu Salmoncovou a Miu Leviovou. Ze zpráv je to všechno a dál už je s vámi na Impulzu Pětlenka.
0: No a Simon jde domů, viď?
8: Ano.
0: Jak se těšíš? Prázdniny začaly, tak ty to pociťuješ, viď? Děti máš najednou doma.
8: No víc práce s dětma.
0: A vyrážíte někam pod stan, na chalupu nebo něco?
8: Vyrážíme k moři, ale až ten druhý týden v červenci.
0: No tak, ať se vám tam líbí.
8: Děkuji moc.
0: A co vy? Jak si užíváte ten začátek prázdnin? Koupete se ve svém potu nebo jste taky někam vyrazili, jste u bazénu? Pojďte s námi zavysílat. Číslo jsem 605 222 007 nebo mobilní aplikace.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: šachy, no nevím, jestli bych to v tom horku zvládla, soustředit se na to, kam mám dát kterou figurku. Bílá královna na Radio Impuls, za chvíli Alex Warren, anebo taky Ilona Čáková a její malý vůz. Prázdniny nám začaly, máme období, kdy je všecko tak trošku jinak, a tak se vás ptáme, co budete dělat o prázdninách, co máte v plánu, co děláte teď, jak zvládáte vedro a jaká je vaše oblíbená letní zábava. Píše Lukáš, ano, jsem v bazénu, ale koupu se ve vlastním potu, protože teprve budujeme základy. Lukáši, tak ať to jde od ruky. Pepa poslal naopak fotku z plného bazénu, teplota vody 30 stupňů, tak zdravíme české kupisty. Ahojky, Iveta píše, odjíždíme z Jižní Moravy, teď Brno, je 36 stupňů, krásnou vyhřátou v neděli všem a hlavně tobě do rády a děkuji moc. Jana hlásí Kladruby, teplota ve stínu 48, ježišmarja. Jedeme z Mikulova, to píše Laura, včera jsme byli na Leošovi Marešovi a bylo to skvělé. Agent Krosna se ještě ozvala. Praha Ruzině venku 33, v kuchyni 34,5, bazén v loni zasypaný. Vařím na nátlak, kančí guláš na červeném víně, rumu, česneku, kmínu a td. Masakr, peklo, šťastný dolet do vašich cílů. Děkuju moc za to, že s námi vysíláte, jste skvělí. Číslo sem k nám pořád stejné, můžete psát na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte hlasovky přes mobilní aplikaci.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.

0: jsme se zasněli, za chvíli slza a jejich bouře, bouřky očekáváme zítra, nejdřív na západě a potom po celém našem území. No aspoň se nám trošičku ochladí, že jo? Pátek skončilo další kolo hry Halo tady Impulzovi a protože na Impulzu rozdáváme radosti peníze, odnesli si naši posluchači během uplynulých týdnů opravdu krásné výhry, tak teď si společně připomeneme několik okamžiků, kdy zaznělo správné výherní heslo a ten proměnil obyčejné ráno v super ráno.
1: 100 000 korun, chápe!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává
0: 30 000 korun!
3: Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste! Přičte i tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo! Jo!
0: A pokud vám to tentokrát nevyšlo, tak zoufat nemusíte. Nové kolo hry se totiž už chystá a registrace brzy znovu spustíme. Tak vysílejte s námi, ať vám nic neuteče.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
6: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Shop Song od Cher na Impulzu. Za chvíli Impulzovice, krabička, Václav Nackář, Helena Vondráčková a znám jednu krásnou zahradu. Ale teď je tady náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní.
1: Tady ve Zlíně nad Řevnici i na Valašsku, třeba na Bečvě, to lidé řeší u splavů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Naše vysílání jsme se ale ochlazovali i tak říkajíc duševně vzpomínkou na rekordní mráz u nás. V únoru 1929 dnešní starosta Litvínovic u Českých Budějovic Martin Král ani nechce o něm místním minus 42 stupňům věřit.
3: Bylo by to příjemný zpestření.
2: 42 stupňů pod nulou, jak neuvěřitelně to dneska zní. Pozoruhodně se vyvinul spor o cestu necestu prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře. Vláda se s ohledu na politickou památku neministra Filipa Turka v pondělí rozhodla Pavla nikam neposlat. Prezident tedy v úterý poslal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, ať se rozhodne, jak to má být.
4: Ne kvůli sobě, ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně.
5: Nerozumím tomu, myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí.
2: Tvářil se smutně premiér Andrej Babiš, a to ještě on ani viník celé lapálie ministr zahraničí Petr Macinka nevěděli, že soud rychle vydá předběžné opatření v prezidentův prospěch.
6: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč. My doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace.
2: Tolik zatím ke sporu několika našich zaměstnanců. Jsme opravdu v dobrých rukou.
7: Mexičani prostě trestali z protiútoků.
2: Mistrovství světa pro naše fotbalisty skončilo a s ostudou. Náš soubor unavených hráčů předváděl to nejhorší, co bylo na šampionátu k vidění. Přesto tu byli nešťastníci, kteří ve čtvrtek nad ránem nešli spát a koukali se v hospodě.
8: Chápeš to? To nemá smysl. To může nastoupit dál.
2: Asi bylo opravdu lepší jít chrnět. Reprezentant Vladimír Coufal na uplynulé týdny jistě také nikdy nezapomene.
9: Jediný pozitivum je aspoň, že jsme si zahráli mistrovství světa, nebo že jsme se zúčastnili.
2: Tak a ještě tradiční a nezbytný výrok týdne, dnes pan ministerský předseda a jeho nečekané přiznání na tiskové konferenci.
10: Já už musím, mě čekají lidi, ohledně duševního zdraví nahoře, tak se omlouvám.
2: Ach tak, tak to ano. Hezký den přeje Alan Hejma.
11: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls, za chvíli Jiří Korn s písničkou Té, co snídá. A já mám pro vás zprávy ze silnic. Bouralo se v Praze a komplikace máme hlášené i na dálnici D1. Za minutu všechny podrobnosti.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
2: Když jsem si to dala záda a ještě jsem tam přijal nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějak musím vymyslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam najdu, abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
1: Je nezničitelný.
2: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze v ulici Antala Staška u křižovatky s Točitou bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, počítejte tam s omezením. Na D1 na 26. kilometru ve směru od Prahy do Brna stojí porouchané osobní auto. Dále nepojízdný autobus, tak ten stojí na D5 na 100. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov u sjezdu do Blatnice. A na Třebíčsku v Moravských Budějovicích v místní části Vesce se srazila 2 osobní auta. Dávejte na sebe pozor, buďte opatrní, kdyby něco, dejte nám vědět, pojďte s námi vysílat i co se týče stavu silnic 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, anebo můžete samozřejmě nahrávat hlasovky přes naší mobilní aplikaci, ale to už nebudete zdravit Lenku, ale Kubu, protože Kuba Voříšek je tady, ahoj.
3: Krásné a pohodové nedělní odpoledne.
0: Já se chystám do toho venkovního teplíčka.
3: Je tam krásně.
0: Je tam krásně.
3: Jenom vyměnit opalovací krém za grilovací koření a můžeme se okusovat.
0: Jo, já jsem četla takové to, jakože kabáti se přejmenují na tílka.
3: A... Jo, ano, přesně. A teď byl nějaký sraz kabátů.
0: Fakt?
3: Včera byl sraz kabátů a náš Tomáš tam nemohl, měl jinou práci, ale informoval nás o tom. Tak nevím, jestli tam byli i kabáti.
0: A tak to, nevím. No nic, hele, prázdniny začínají, ty máš doma taky 2 děti, tak ano. Jak to jako řešíte s dětmi? Babičky nebo tábory nebo zavřete na zahradu?
3: No, zatím je to takové různé, lepíme to, protože oba dva pracujeme, takže vlastně teď trošku babičky, trošku nějaké chaloupky a trošku prostě improvizace, ale blíží se něco příjemného, protože ano. My jsme si pořídili takový domeček, on má hrozně tlustý stěny, protože je to starý dům a tam je pořád příjemně. A že my aspoň pár dní teď strávíme v těch tlustých stěnách, kde je stále ještě o mnoho příjemněji než venku.
0: No,
3: že na to se těším nejvíc.
0: To věřím. A to psala jedna z našich posluchaček, že to jako řeší už tím, že jde jako nejenom v tom domečku, ale že tam jde i dolů jako do sklepa.
3: Jo,
0: že
3: ten jako nemáme, bohužel.
0: Jo, tak ten nemáte. No nic, ale tak tam, že je prý jako 15 stupňů, takže to je prima.
3: Ještě bych se chtěl zeptat na to téma víkendové. Co píšou? Nechala jsi mi tam něco?
0: No to víš, že jsem ti nechala. Hodně píšou, krásně píšou.
3: Dobře, tak já se na to budu těšit. Díky Leni, ahoj.
0: Ahoj.

0: Za minutu a půl už odbije 14. hodina, posloucháte Radio Impuls, za mikrofonem Jakub Voříšek a vy u svých mobilních telefonů posíláte zprávy do Impulsu. Petr a Martina z Berouna píší, že u nich je právě teď 41 stupeň ve stínu a den tráví lenošením u větráku. Smiřice, okres Hradec Králové, právě teď také přes 40 stupňů. Děkuji za fotografii. Zítřejší počasí čekáme jasno až polojasno. Během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se tedy po Česku objeví místní přehánky nebo bouřky a bouřky mohou být i velmi silné. A co se týče maximálních denních teplot, máme tam nějaké nejistoty, protože v jednotlivých regionech budou různé. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou až 36 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 a v 1000 metrech na horách kolem 28.
1: Aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce a udělali jsme vám velkou radost.
2: 100 000 korun, chlape!
3: No to je výborný.
1: Právě v tuto chvíli získává
4: 30 000 korun.
5: Je to tam.
1: Je tam 100 000 korun.
3: Jo. Jo.
1: A co dál? To se dozvíte už brzy.
6: Čtyřicítky dneska nastupují dřív než včera. Delegaci na summit NATO povede Babiš. Judista Krpálek veze z Číny bronz. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Včerejší absolutní teplotní rekord bude mít asi jepičí život. Vedro dneska postupuje ještě rychleji než včera. Meteorologové před hodinou naměřili 40 stupňů Celsia v Řeži u Prahy a Doksanech na Litoměřicku. Včera přitom tato hodnota padla až o 2 hodiny později. Rekordní teplota pro dnešek padla nejméně na 5 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu už před 9 hodinou ráno. O 00:30 pak na výrazné většině z nich. Polabí a poohří dneska vyhlíží až 41. 40. Část Česka večer spasí bouřky. Česko tedy opět měří supertropické teploty. Na koupališti Petinka v Praze 6 máme teď reportérku Martinu Kroa. Dobré odpoledne, Martino.
8: Hezké odpoledne, já v tuhle chvíli už 25 minut stojím ve frontě na pražské koupaliště Petinka. Už když jsem dorazila, tak byla kapacita vyčerpaná a podle ostatních příchozích se vždy čeká na to, až někdo odejde, aby další mohl vstoupit. Někteří to postupně vzdávají a odcházejí nebo si dávají ručníky na hlavu, aby se chránili před tím horkem. Přitom cestou jsem projížděla skoro liduprázdnou Prahou. Tramvají číslo 2 jsem jela ze Staroměstské další 3 zastávky až na Hradčanskou úplně sama. V tuhle chvíli tabule před hlavním vstupem hlásí teplotu vzduchu 36 stupňů a teplotu vody 29 stupňů Celsia. Počet návštěvníků kolísá kolem čísla 1320 až 1330 lidí. Tolik jich je právě teď na koupališti. Od pražského koupaliště Petinka Martina Kroa, Radio Impuls.
6: Martino, držíme ti ve frontě na bazén palce. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš. V debatě na Primě to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost zítra po jednání vlády. Naši záchranáři už pomáhají ve Venezuele. 70 lidí z Česka se pokouší zachránit život lidem v troskách domů. Ničivé zemětřesení zasahlo ve středu oblast západně od Caracasu. Jak říká mluvčí ministerstva vnitra Adela Dittmanová, součástí takzvaného USAR týmu je například i tlumočnice.
9: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kynologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob.
6: O vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Hodně nepříjemnou situaci zažili lidé ve vlaku Českých drah v Německu. Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz. Uvnitř vlaku bylo až 50 stupňů. Podle agentury DPA se souprava na trase z Hamburku do Prahy ocitla bez přívodu elektřiny v důsledku poškození trakčního vedení. 3 lidé s problémy s krevním oběhem skončili v nemocnici. Judista Lukáš Krpálek se raduje z bronzu. Na Grand Prix v Číně získal 3. místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. A při pádu malého letadla na předměstí Nancy na severovýchodě Francie zahynulo 11 lidí. Na místo nehody se vydává ministr vnitra. Píše to agentura AFP. Detaily zjišťujeme do zpráv ve 15 hodin. Zprávy ve 14 hodin teď končí, 4 minuty po celé a vysílá Kuba Voříšek.
0: Dobré odpoledne. Pojďte poslouchat Radio Impuls ideálně někde ve stínu. Hrát vám budeme Lucii Bílou s Pepou Vojtkem, opět a Radeček. A právě teď začíná tuhle hodinu Janek Ledecký.
7: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: chvíli na Impulzu zahrají skvělý diskotékový Bee Gees Staying Alive. Králové a panovníci vše obecně obvykle vybírají od svých poddaných daně. Král Karel III. Je, jak vyšlo koncem týdne najevo, naopak platí.
1: Alžběta II. Platila daně už od roku 1993 a Karel III. Na ní jen navázal. Letos poprvé však zveřejnil i jejich výši. Bylo to v přepočtu úctyhodných 365 milionů korun. Asi tolik platí daň ze zisku menší česká pojišťovna, banka nebo komerční televize. Z otevřených účetních knih také vyšlo najevo, že třídenní cesta prince Williama do Saúdské Arábie stála letos daňové poplatníky 3,5 milionu korun. Za zhruba stejnou částku vyjeli král s královnou loni do Itálie. 4 výštky královskou vlakovou soupravou doma v Británii pak vyšly každá na milion korun. Karel III. Současně oznámil, že ani po renovaci nebude využívat Buckinghamský palác, možná i pro astronomické náklady na jeho každodenní provoz. Při pobytu v Londýně zůstane s chotí Kamilou v mnohem skromnějším paláci Clarence House, který zdědil po babičce. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože si sil si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Pracovnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Za minutu půl třetí, krásné nedělní odpoledne přeje Impuls. Škola skončila, léto je tady a s ním i čas prázdnin. Na Rádiu Impuls vás letos vezmeme na pravé české prázdniny. Společně navštívíme zajímavá místa ze všech koutů naší republiky. Poradíme vám, co ochutnat, co vidět a co rozhodně stojí za to zažít. Protože máme Česko rádi, připomeneme si také, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné, nebo jací slavní rodáci odkud pocházejí. A to nejlepší, cestovat s vámi a za vámi budeme po celé léto, tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na Rádiu Impuls, protože všude je dobře, ale u nás je nejlíp. A u nás za chvíli hraje kapela Lucie. Krásné odpoledne.
1: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls je 7 minut po půl třetí, za chvilku je tady Impulzovic krabička, konkrétně Michal Tučný, tam u nebeských brán.
1: Sportovní impulzy.
0: V našich sportovních impulzech se podíváme na mistrovství světa ve fotbale. Jak zjistil reportér Tomáš Zemánek, po nočních zápasech už je jasno, kdo s kým se utká v 16. finále. Ahoj.
2: Hezkou neděli. První vyřazovací zápas máme na programu už dneska večer a bude to vlastně smutná vzpomínka na působení naší reprezentace. Proti spolupořadatelům z Kanady totiž nastoupí Jihoafrická republika, která do pavouka prošla i na úkor Česka. No a když projdeme zbylá 16. finále, nejvíc zaujme střetnutí Portugalska s Chorvatskem. Navíc jeho vítěz se hned v dalším kole pravděpodobně potká se Španělskem.
0: Tomáši, zmínil se Portugalsko, kterému spousta fanoušků přeje kvůli Cristianu Ronaldovi. Ještě víc se ale mluví o argentinském Lionelu Messim. Když už teď známe podobu vyřazovacího pavouka, mohou se tihle dva fenoméni někdy brzo potkat?
2: Jak říkáš, kus pozornosti na sebe už strhli oba tihle mimořádní hráči. 41letý Ronaldo stále hraje v základní sestavě a byť proti slabému Uzbekistánu už si připsal 2 góly. Messi tomu se prozatím ale daří až fenomenálně. Silnému Alžírsku nasázel hat-trick a následně přidal 2 góly proti důstojným soupeřům z Rakouska. Ale ke tvojí otázce, utkání Ronalda s Messim zažijeme výhradně v případě, kdyby se oba probojovali až do finále. A dojít tam, to by mělo být při pohledu na pravděpodobné soupeře snazší pro Argentínu.
0: Tolik reportér Tomáš Zemánek, hezký den, děkuju.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: A já vám řeknu, jaká muzika na Impulzu bude následovat za chvíli. Roxette a nebo třeba Bruce Springsteen, Born in the USA. A také budou následovat hned po reklamě dopravní informace. Na D8 na prvním kilometru ve směru Praha Lovosice máme srážku dvou osobáků. Nejenom tam se podíváme.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka přesně ve 3:15 odpoledne. Na D8 na prvním kilometru ve směru od Prahy na Lovosice za sjezdem na Zdiby se srazila dvě osobní auta a blokují připojovací pruh. Kolona se ale netvoří. Na cestě s Chrudimi do Žďáru nad Sázavou před Vojnovým městcem havaroval motorkář. Nehoda je se zraněním a jezdí se kyvadlově. Na Uherskohradišťsku v Hluku v hlavní ulici se srazila dvě osobní auta. Podobná nehoda se také stala na Žďársku na výjezdu z Velkého Meziříčí do Měřína. Dále na trase z Veselí nad Lužnicí do Třeboně za Horusickým rybníkem srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři a zdržíte se v obou směrech. A srážku dvou osobáků ještě vidíme na trase z Turnova do Liberce před Jeřmanicemi. Hlavně na sebe dávejte pozor, ideálně trávit čas někde v klídku ve stínu, necestovat dopravními prostředky, ale pokud je to potřeba, tak dávejte pozor i co se děje ve vašem okolí a kdyby to bylo něco, co neradi uslyšíme, stejně nám dejte vědět, abychom pomohli ostatním. 605 222 007 anebo využijte naší aplikace. Je výborná.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Za minutu od 2:30 odpolední, zítra čekáme v Česku jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat, postupně se tedy po Česku objeví místní přehánky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i velmi silné. Maximální teploty v jednotlivých regionech budou různé, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou do 36 stupňů, ovšem na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je?
2: Da!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Schillerová kritizuje motoristy za chování ve Strážnici. Záchranáři našli tělo mladíka v přehradě Hracholusky. Při leteckém neštěstí ve Francii zemřelo 11 lidí. Zprávy ve 3 hodiny nese Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Ve vládní koalici zahřmělo. Ministryně financí Schillerová z hnutí ANO ve vysílání na Primě spražila ministra zahraničí Macinku z motoristů, a to za jeho včerejší vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
5: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
4: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. Tragický konec má pátrání po 17-letém chlapci v přehradě Hracholusky na Plzeňsku. Mladík zmizel včera odpoledne pod vodní hladinou. Dneska našli potapěči jeho tělo. Kriminalisté nařídili soudní pitvu. Podle neoficiálních zpráv chlapec údajně skočil ze šlapadla do vody a už se nevynořil. Koupaliště tedy praskají ve švech, teploty letí ke 40 stupňům a řada lidí proto vyrazila k vodě stejně jako reportérka Martina Kroa. Dobré odpoledne, Martino.
6: Pěkné odpoledne. Od pražského koupaliště Petinka po zhruba 30 minutách čekání ve frontě jsem se dostala dovnitř. Přitom paní vedle mě tady na lavičce před nějakou dobou čekala hodinu. Z megafonu tu hlásí, že je kapacita plná a na to, aby sem někdo mohl vstoupit, musí jiný z koupaliště odejít. Potvrzuji tedy, že to tady opravdu praská ve švech. Kam se podívám, se to hemží lidmi. Na občerstvení se tu stojí 3 dlouhatánské fronty. Venkovní bazén je plný lidí a to i lajny označené jako rychlá dráha. Voda má ale osvěžující teplotu a lidi mají jinak roztažené ručníky, kde se dá, a opolují se a odpočívají na nich. Už jsem stihla vyzkoušet i tobogán, na který jsem si vystála zhruba 10-minutovou frontu. Od pražského koupaliště Petinka Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Litovel se dusí zápachem. S tropickými vedry sociální sítě opět zaplavují příspěvky naštvaných obyvatel o nesnesitelném, doslova jak píšou, smradu. Lidé nemůžou větrat ani posedět venku na zahradě. Starosta města Viktor Kohout proto solární sušárnu Kalů na pár dní odstavil z provozu. Volby do sněmovny by teď vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 32,2% hlasů. Druhý nejlepší výsledek by zaznamenal STAN se 13,5% před ODS se ziskem 13%. Přes 5% nutných pro vstup do dolní parlamentní komory by mělo ještě SPD, Piráti a motoristé. Ukazuje to průzkum STEMu. 11 lidí přišlo o život při pádu malého letadla na předměstí Nancy ve Francii. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně. Přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem. Tragédii vyšetřuje policie. Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Zvítězil kolumbiec Alonso. Zprávy končí 4 minuty po 15. a vysílá Kuba Voříšek na Impulzu.
0: Děkuji, děkuji. Krásné nedělní odpoledne. Snad ho budete trávit ve stínu a u toho poslouchat Impuls. Budeme hrát Jojo Band, Elán, Evu Farnou s Mirajem nebo právě teď Kláru od skupiny Činasky.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Impuls a do studia vstupuje Honza Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Honzo, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Ale Honza přichází jakoby hybitým tanečním krokem. Honzo, to je foxtrot nebo skákavá polka.
1: A ne, já netančím, já jsem přijel přímo z dálnice od našich chlapů z údržby.
0: No a tam jste tančili?
1: Ne, ale asfalt má v tomhle počasí 50, někde i 60 stupňů, no tak prostě přešlapuju, no.
0: Takhle horká, že je vozovka?
1: Jo, to si v těch klimatizovaných autech asi myslím, že málo kdo uvědomí.
0: No ale to se musí vozovky přímo roztékat.
1: Ne, musí to vydržet, ale je pravda, že právě v takovýhle teplotách je odolnější beton než asfalt.
0: Takže
1: tohle je mimo jiné důvod, proč jsme D1 při modernizaci stavěli v betonu.
0: A co ti vaši chlapi, co dálničáři?
1: No jezdí po dálnici. Dokonce jsme teďka na začátek prázdnin na tenhle víkend posílili směny asistencí.
0: Aby se uvařilo víc dálničářů.
1: Ne, abychom byli lidem na blízku, když někdo bude volat o pomoc.
0: A to je tohle číslo 800 280 281.
1: To je ono. 800 280 281 a tady dopravní informaci i asistenci přímo na dálnici máte zdarma. Ale teda myslím jako v ceně dálniční známky.
0: Tak díky. Hezké léto, hezké prázdniny a teď už můžeš otančit zase zpátky na dálnici.
1: V rytmu samby, hezké prázdniny a jezděte prosím bezpečně.
0: To byl Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Rádio Impuls. Rádio se čtyřmi A. Dřív než ostatní.
1: Máme nový absolutní teplotní rekord. 41,1 stupně naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní pařáky sčítáme dál do zpráv v celou.
2: No páni, tak hlavně zůstaňte někde ve stínu, poslouchejte v pohodičce a v klídku Impuls. Dejte si něco dobrého k pití a k jídlu, ale pozor, rychle to skonzumujte, než vám to steplá.

0: Už je 1:30, za chvilku na Impulzu Jojo Band a Rybitví. V pátek skončilo další kolo hry Halo tady Impulzovi a naši posluchači si odnesli opravdu krásné výhry. Pojďme si to připomenout.
1: 100 000 korun, chape!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává...
3: 30 000 korun! Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste! Přičte i tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: No!
1: Máte tam 100 000!
2: No! No!
0: A pokud vám to tentokrát nevyšlo, nemusíte zoufat. Nové kolo hry už se chystá a registrace brzy znovu spustíme. Tak vysílejte s námi, ať vám nic neuteče.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Doporučení ředitelství silnic a dálnic teď ve vedrech pro všechny. Mějte na dálnici dost paliva, vodu, aktuální dopravní informace a hlavně vás prosíme, koukejte se před sebe. Vaše pozornost při řízení je bezpečnost, kterou sdílíte s ostatními. Jezděte i v parném létě opatrně. Jan Lídl, ředitelství silnic a dálnic.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Za chvíli si dáme odpolední kávu s Karlem Gottem a trochu si ji osladíme.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš kolega Aleš Růžička, náš zuřivec. Hrdinové všedního dne jsou lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Kdo je to konkrétně? Hasiči, řidiči autobusů, kuchařky, školníci, učitelky, anebo pracovníci na záchrance, jako právě v tomto případě.
2: Já jsem konkrétně u záchranné služby Praha a s naším hrdinou všedního dne jsem teď vzadu, v sanitce, tady, kde pacienta dokáží zajistit, dát mu takovou tu péči, aby ho mohli převést do nemocnice na nějaké specializované oddělení. Takže záchranář Karel Kris.
3: Jak jsme už říkali, tak vy jste hrdinové vlastně všedního dne pro nás úplně všichni, co tady na té záchrance fungují, to znamená řidič, zdravotník té záchranné služby, ale i lékař samozřejmě, který na to místo vyjíždí také. Takže ještě jednou už dopředu děkujeme za to, že vás tady máme a že se na vás vlastně můžeme spolehnout. Díky.
4: Já moc děkuji za milá slova i za kolegy. Já bych jenom doplnil, že hrdinou všedního dne je vždycky i ten člověk, který zavolá tu záchrannou službu a který poskytne tu první pomoc. Protože jak jsme si říkali, tak bez vás, volajících, kamarádů, kolegů, kolem jdoucích, by ta první pomoc nebo ta přednemocniční péče neměla smysl, protože leckterý stav vyžaduje tu laickou první pomoc a kdyby se s tím čekalo až na tu záchrannou službu, tak my už bychom neměli žádnou práci.
3: Jak se to stane? Jak se dostal k záchranné službě?
4: Já konkrétně jsem měl cestu přes střední zdravotnickou školu a následně na vyšší odbornou zdravotnickou školu a tam byl obor zdravotnické záchranářství. V dnešní době už tenhle obor je pouze na vysokých školách a je potřeba říct, že nemusíte mít předtím nějaké zdravotnické základy z té střední zdrávky, ale můžete tam mít z jakékoliv střední školy. Je to vysokoškolský obor, tříletý obor, bakalářský a každý, kdo by chtěl být záchranářem, tak mu stačí vystudovat tento obor.
3: Záchranář Karel Kirs, dovolte nám, abychom vám poděkovali, vám záchranářům, za to, že vás máme, že se na vás můžeme spolehnout, že prostě když se něco stane, takže přijedete, že tam jste a že nás odvezete do toho místa, kde dostaneme tu péči. Takže ještě jednou díky moc.
4: Já moc děkuju za pozvání a děkuju moc za možnost představit prostředí zdravotnické záchranné služby. Děkuju.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš zuřivý reportér podívá na hrdinku, která pracuje jako kastelánka na hradě Rožmberg. S Impulzovými vstáváme už v 5 ráno.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Přesně 3:15 a vy trávíte nedělní odpoledne s rádiem Impuls. Za chvilku jsou tady Fugees a Killing Me Softly a ještě česká skupina Slza před 16. hodinou. A dáme si dopravu 007. Za minutu a půl se podíváme třeba na neprůjezdnou silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně za Horusický rybník.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se nám Global Assistance a Lenka Roštoková. Ahoj.
2: Ahoj Kubo, hezké odpoledne. Po nehodě osobního auta s chodcem je neprůjezdná silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně za Horusickým rybníkem. Zdržíte se v obou směrech. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice na 17. kilometru na Krajnici probíhá odtah dvou motorek po nehodě. Projíždějte opatrně. Na dálnici D8 na prvním kilometru ve směru do Drážďan za sjezdem na Zdiby se srazila dvě osobní auta a blokují připojovací pruh. Kolona se ale netvoří. A v Praze v ulici na 50. u křižovatky s Křižovkou likvidují hasiči požár. Počítejte s omezením. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkujeme, doporučujeme klimatizaci a hlavně jezděte opatrně. 605 222 007 anebo naše aplikace.

0: Za minutu už je 16:15 odpolední. Iva Horáková přinese zprávy, třeba ty týkající se aktuálního počasí. My se podíváme ještě předtím na to zítřejší. Zítra čekáme v Česku jasno až polojasno. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Postupně se tedy po Česku objeví místní přehánky nebo bouřky a bouřky mohou být i velmi silné. Maximální teploty se budou v různých regionech lišit. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech budou kolem 28, jinak většinou až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů Celsia.
1: Aktuální kolo Halo tady Impulzovi je u konce a udělali jsme vám velkou radost.
2: 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
1: Právě v tuto chvíli získává
4: 30 000 korun.
5: Je to tam.
1: Je tam 100 000 korun.
3: Jo. Jo.
1: A co dál? To se dozvíte už brzy.
6: Česko má z brusu nový teplotní rekord. Západní Čechy večer svlaží bouřky. Americké lesní požáry mají oběti u hasičů. Dobré historické odpoledne přeje Iva Horáková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vedro přepisuje dějiny. Ani ne po 24 hodinách totiž padl nový absolutní teplotní rekord. 41,1 stupně naměřili v Doksanech na Litoměřicku, tedy tam, kde včera taky padlo nové teplotní maximum, které bylo o 0,2 nižší než to dnešní. Je to prvních 41 stupňů v oficiální měřící síti. A zřejmě dneska ohlásím i vyšší teplotu. Teploty totiž dál stoupají, není to konečné maximum. Vedro utnou bouřky. Studená fronta je přinese později odpoledne a večer do západní poloviny Čech. Bouřky doprovodí lokálně přehánky, ojediněle i silné a doprovázené nárazy větru až okolo 70 km v hodině. Kroupy můžou mít průměr až 2 cm. Zítra meteorologové očekávají bouřek víc, nejprve od západu v Čechách, na Moravu a do Slezska dorazí později. Bude jich méně, doprovodí je projevy podobné těm dnešním. Stále platí nebezpečí požáru na většině území. Riziko pomine s příchodem srážek. V lomu u Dolní Rožínky na Žďársku našli v noci utopeného muže. Šel si zaplavat s kamarádem a už se nevynořil. Co se stalo, není zatím jasné. K objasnění přesné doby a příčiny úmrtí byla nařízena pitva. Policie nás nabádá, abychom v současných vedrech zbytečně neriskovali a nepřeceňovali své síly. Alkohol k vodě vůbec nepatří. Tragické léto zažívá i rodina 17-letého mladíka, který se včera utopil v přehradě Hracholusky. Tělo našli potapěči dneska. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí skoro 80% dospělých.
8: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 70% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
6: Klíčovou roli ve válčení budou hrát drony a umělá inteligence, prohlásil to prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Podle něj budoucnost bojiště zároveň patří autonomním systémům a robotizaci. Hynek zároveň dodává, že český obranný průmysl se po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu dokázal novým požadavkům rychle přizpůsobit.
9: Jinak by nebylo možné, aby náš export, který se navýšil téměř 10-násobně, aby z větší části nesměřoval na Ukrajinu. 55% přímo jde na Ukrajinu a dalších 15 až 20% nepřímo.
6: Česko na Ukrajinu vyváží především velkorážovou dělostřeleckou munici, ale také některé sofistikované systémy. Oběti na životech si vyžádal boj s lesními požáry v USA. Na hranici Utahu a Coloreda zahynuli 3 hasiči, 2 další utrpěli zranění. Západ Spojených států se potýká s řadou požárů v době soustavného horkého, suchého a větrného počasí. Favorizovaný Matyáš Vacek zopakoval na společné mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl i dnešní závod s hromadným startem. Je po zprávách a vysílá Kuba Voříšek.
0: Krásné odpoledne, 16:04. Budou tady třeba Miroslav Žbírka, krátká lekce italštiny s Erosem Ramazzottim a právě teď kapela Krištof.
1: Rád. Radio Impuls. Radost ze života.

0: Je neděle 28. června. Posloucháte Radio Impuls, začaly nám prázdniny, období, kdy je všechno tak trochu jinak. I když nejsme školáci a škola se nás bezprostředně netýká, stále se nám něco mění, vydáváme se na různé dovolené a my se vás dnes ptáme, co budete dělat o prázdninách, jestli se chystáte na dovolenou někam do zahraničí nebo zůstáváte doma, jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava. Poskytněte trochu inspirace ostatním posluchačům. Ozvěte se do naší mobilní aplikace anebo přes WhatsApp 605 222 007. Děkujeme.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
5: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
4: Je vynalézavý.
6: Obědny dohromady do pusty, jako.
7: Fouka,
6: a ono to
7: netahat.
6: Potom udělá víc páčků, že jo?
4: Je nezastavitelný.
8: Cesta na Svatou hory. Poutní místo na Příbrami. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
9: Radio Impuls.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádio.

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Je přesně půl páté, hra Halo ten Impulzovi se dává krátkou pauzu, ale i tak budete moci na Impulzu vyhrávat. Už zítra odpoledne totiž startuje nová soutěž. Ve hře budou hned dva zbrusonové počítače Apple MacBook Neo. Soutěžit budeme po celý týden a v pátek vybereme dva šťastné výherce. Jak se zapojit a co pro výhru udělat? Tady vás odkážu na Petra s Renátou, kteří vysílají každý všední den od 3 do 6. Díky nim zjistíte, jak se do soutěže zapojit.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
4: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
3: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
5: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
6: Dřív než ostatní.
7: Padl další rekord. Doxany na Litoměřicku hlásí 41,7 stupně. Víc zjišťujeme do zpráv v 5.
0: No, pane jo.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Krásné odpoledne, za chvilku už bude 4:45, máme tu odpoledne plné teplotních rekordů a doufám taky pohody díky rádiu Impuls. Je tady náš gastrošéf, který dnes odloží vařečku, má pro vás totiž tip, který se bude hodit v každé kuchyni i na dovolené.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošéf.
2: Zdůř všetkým sikorkám posluchajícím Radio Impuls. Z dálného rozpečeného východa vám v rámci možností přeje krásnu nedělu ostravský gastrošef Hezman Gazda. Jestli mě slyšíte, tak je to dobrá známka, že zdarně přežíváte vlnu veder. Kurňa, venku je hic, že už jí v pekle pušťají klimatizaci. A navíc do té apokalypsy začala další. Haranti mají prázdniny. Normálně by si je tahal z lůžka už o 6:30 pačidlem, ale teraz 2 měsíce můžu vychrapovat až do oběda. Tomu říkám život. Ale co s nima? Někteří jdu na kupaliště, ale tam je hlava na hlavě a voda v bazénu chytá barvu do žluta, za nanuka a pivo dáš půlku výplaty, no a druhá možnost je sednout do samochodu a valit do Chorvatska, kaj ti vezmu ty výplaty rovnou 3. Ale nevěšej hlavu, můžeš si pořád uvařit sam, třeba podle mojich kuchařek, kaj Radio Impuls robí mediálního parťaka, tak si je vem sebu, nejlépe všetky 3 díly. No ale bacha, na apartmanech bývají asi z bezpečnostních důvodů tu penože. No a co s tím zrobíme, když máme brusek 1200 km daleko? No, nepovím ti to. Kukni se na sociální sítě Rádia Impuls a tam ti ukážu lifehack, jak nabrusit nůž v apartmanu u moře. Ale kukni se rychle, než se ti v tým horku zavaří telefon. Tuž tak zvedám na zdraví všickým oroseného pivsona nad hlavu a přeju vám krásné prázdniny. A ne, že vás u Chorvata zežere žralok. Zdůř, váš ostravský gastrošef.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Za 2:45 zaspívá Iveta Bartošová nebo třeba Olivia Newton-John a těsně před 17. ještě Bryan Adams Everything I do it for you. Nehoda se stala v Hradci Králové, konkrétně v Brněnské ulici u křižovatky s Gočárovým okruhem. Za chvilku jsme tam.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1,
3: teď.
2: Pomalu dejte.
3: Myslím, že pouze v té Hltavě. Já musím ven.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuji těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Minutu před 3:45 pro vás máme ty nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připomínám, že kdybyste chtěli i vy zásobovat naši dopravu 007, máte dvě možnosti. Jednak můžete zavolat na 605 222 007, jednak můžete využít služeb naší mobilní aplikace, která je snadno dostupná v Google Play anebo App Store. Je žlutá a má 4 Ačka, je velice snadno a sympaticky obsluhovatelná. Nehoda se stala v Hradci Králové v Brněnské ulici u křižovatky s Gočárovým okruhem.
5: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Krásné odpoledne, tady Rádio Impuls. 3 minuty po 3:45 se do vysílání hlásí Lenka Roštoková z Global Assistance.
1: Ahoj Kubo, hezké odpoledne. V Hradci Králové v Brněnské ulici u křižovatky s Gočárovým okruhem se srazila dvě osobní auta. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně za Horusickým rybníkem probíhá odklízení nehody. Doprava tam zpomaluje a dopravu řídí policie. Ve Svitavách

0: Dobré odpoledne, za minutu odbije 17. Na Impulzu budou zprávy, které se budou týkat třeba teplotních rekordů, těch aktuálních. Pojďme se podívat na zítřejší počasí, bude jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat, postupně se tedy po Česku objeví místní přehánky nebo bouřky a mohou být i velmi silné. Maximální teploty budou různé, nejvyšší na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou až do 36, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Absolutní rekord padl druhý den v řadě. Venezuela hledá 70 tisíc lidí. Pětibojař Lukeš skončil v Budapešti druhý. 17 hodin klidnou neděli přeje Iva Horáková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Teplotní rekordy se vracejí na místo činu. Absolutní teplotní rekord padl druhý den v řadě na stejném místě jako včera, tedy v Doksanech na Litoměřicku. Zhruba před hodinou tady naměřili 41,7 stupně. Meteorologové už dopoledne uvedli, že dnešní teploty jsou většinou o půl až 1,5 stupně vyšší než ve stejnou dobu včera. A zřejmě dneska ohlásím i vyšší teplotu. Teploty totiž dál stoupají a není to konečné maximum. Nedělní rekordní teploty přichází po tropické noci, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů na 40% měřících stanic. Vedra alespoň v části Česka utnou večerní bouřky. Dorazit mají zejména na západ Čech. Stávající tropy prověřují kapacity koupališť. V některých areálech na východě Čech byla návštěvnost na hraně. V Třebechovicích pod Orebem přišlo včera na koupaliště 1800 lidí, i dnes odpoledne byla návštěvnost kolem 1300 a další ještě chodili. Průměr je přitom kolem tisícovky. V Mělicích na Pardubicku byl zájem o koupání i pláže vysoký po celý den. V Praze bylo na koupalištích přeplněno už dopoledne. Třeba na Petince nebo Lhotce museli návštěvníci čekat, až někdo odejde. Města trápí vysoké teploty. Radnice proto nasadily mlžítka i kropící vozy. Ty alespoň na chvíli svlaží rozpálená centra.
9: Při tropických teplotách jezdí po spoustě českých městech kropící vozy a osvěžují vodou okolí. V Českých Budějovicích mají kromě toho v provozu 40 mlžidel, pítek a mlhopítek. Impulzu to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha-Velclová.
10: Už tady fungují několik let, letos město zprovoznilo další, například na sídlištích a u sportovní haly. Pítka jsou také uhřiště a v dalších místech, prostě kde je větší kumulace lidí. Veřejnost to samozřejmě hodnotí velmi kladně, protože každý je rád, když se v tom vedru osvěží.
9: Kropicí vozy využívají i v Jihlavě. Mluvčí služeb města Martin Málek nám řekl, že ohlas lidí na kropicí vozy je rozdělený do dvou skupin.
11: Jedna to kvituje s povděkem, že děkuje, a druhá nám nadává, že kdybychom radši vysadili víc zeleně v centru. Ale je to na základě objednávky vedení města Jihlavy a my v tom vidíme smysl.
9: Podle Málka pokropení minimálně teplota v centru alespoň na chvíli klesne a svlaží se rozpálená dlažba. Martina Kroa, Radio Impuls.
7: 50-letá motorkářka se těžce zranila po srážce s autem u Toužimi na Karlovarsku. Žena měla velmi závažná poranění hrudníku, pánve, rukou i nohou. Vrtulníky převezl do nemocnice. O 3 roky staršího řidiče automobilu odvezla sanita s lehkým zraněním taky do nemocnice. Nehodu šetří policie. V Ostravě začne rekonstrukce takzvaného mrakodrapu v centru města. Stavba musí začít nejpozději 23. července a práce potrvají zhruba 3 roky. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, kompletní modernizace budovy je promění na dům se 111 byty.
12: Zájemci si budou moci vybírat z nabídky jednopokojových až 4pokojových bytů o velikosti od 30 do 200 metrů čtverečních a budou si moci koupit i místa v přilehlém parkovacím domě. Po rekonstrukci dle návrhu architektky Evy říčné bude ostravský mrakodrap měřit 73 metry a bude mít 24 pater. Dosud nejvyšší ostravská budova byla postavena před 60 lety. Původně v ní byly byty, později kanceláře. Kvůli technickým problémům je ale objekt už léta prázdný a hrozila i jeho demolice. Investor se ale nakonec našel a zaplatil za něj městu 55 milionů. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
7: Venezuela pohřešuje 70 tisíc lidí, hledá je po středečních otřesech země, které mají nejméně 1430 mrtvých a přes 3 tisíce zraněných. Prozatímní prezidentka Rodríguezová čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří viní vládu z pomalé a nedostatečné reakce v nejhůře postižených oblastech. 24 zemí už přitom do Venezuely vyslalo skoro 3 tisícovky záchranářů, 70 poslalo i Česko. Zemětřesení měla sílu přes 7 stupňů desetidílné Richterovy škály. Moderní pětibojař Matěj Lukeš bere stříbro. Druhé místo obsadil ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Zprávy končí 4 minuty po 17. Zbylých 650 minut patří Kubovi Voříškovi.
0: Děkuji. Krásné, horké odpoledne, snad vás co nejvíce v pozitivním smyslu ochladí naše muzika, kterou jsme pro vás přichystali. Suzy Quatro, Emma Smetana s Richardem Millerem, nebo právě teď Petr Muk.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Emma Smetana a Richard Miller dospívali pár vteřin před 17:45, za chvilku je vystřídá Suzy Quattro, později opět a Radeček, ale teď něco k víkendovému tématu. Začaly nám prázdniny, takže jaké téma jiné si zvolit do víkendového vysílání? Je to období, které se týká nás všech, našich dovolených, našich táborů, prázdnin, dovolených třeba v zahraničí. Vyrážíte rádi někam nebo zůstáváte radši doma v Česku? Jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Dál se nám můžete ozývat do naší mobilní aplikace, tedy ukládat tam hlasové zprávy, případně textově nebo hlasově na WhatsAppu 605 222 007, podobně jako posluchačka Kačí. Nejraději v létě jezdím do přírody na kole se skicákem. V Hradeckých lesích je k tomu ideální prostředí, pitný režim se dá doplnit v lesních bystrech a vždy mám radost z nového obrázku a jak se skicák plní. Děkujeme, Kačí. Ozval se taky Honza z Panošího Újezda u Rakovníka. Období prázdnin je pro mě jako pro zemědělce nejdůležitějším obdobím v roce. Budou žně a tak dovolená bude až na podzim. Zdraví Honza z Panošího Újezda a dodává, že ve stínu je právě teď v Panoším Újezdě 38 stupňů.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Přiblížil se čas půl šesté, za chvilku zazní drobná paralela v podání Kapeliči Nasky. V pátek skončilo další kolo hry Halo tady Impulzovi. A na Impulzu jsme opět rozdávali radost i peníze a naši posluchači si odnesli opravdu pěkné výhry.
1: 100 000 korun, chape!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává
3: 30 000 korun! Je to tam!
1: Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste! Přičte i tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo! Jo!
0: Pokud vám to tentokrát nevyšlo, nemusíte zoufat, nové kolo hry už se chystá, registrace brzy spustíme, tak vysílejte s námi a poslouchejte Impuls, aby vám nic neuteklo.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
5: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: 8 minut po půl šesté, zdraví vás Radio Impuls, od mikrofonu Jakub Voříšek, za chvilku Lenka Filipová a její písnička z Impulzovic krabičky Částečné zatmění srdce. Co na Impulzu hrálo, co se dělo a co pro vás teprve chystáme? Otázky na tyto odpovědi zná náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou neděli, přátelé. Víkend se pomalu chýlí ke svému závěru, ale ještě než začne nový týden, pojďme se podívat na pár vašich zpráv. Píše třeba Václav. V pátek jste ve vysílání říkali, že slaví narozeniny jeden zpěvák, jehož jméno si nemůžu ani za boha vzpomenout. Před pátou hodinou jste hráli i jeho písničku. O koho prosím šlo? Milý Václave, tak já vám ten oříšek pomohu rozlousknout. V pátek oslavil své 70. narozeniny Chris Isaak a před pátou hodinou jsme hráli jeho slavnou písničku Wicked Game. Karel píše, proč se nemůžu zaregistrovat do hry Halo tady Impulzovi? Člověče Karle, no to je malér. Vy to nevíte? Aktuální kolo totiž skončilo. Zrovinka v pátek jsme volali naposledy, ale hlavně žádnou paniku. Nové kolo spustíme velice, velice brzy. A ozvala se nám také Pavlína z Kolína, jestli prý můžeme zahrát její mamince k narozeninám. Milá Pavlínko, je to ještě lepší. My ji dokonce můžeme ve vysílání popřát. Stačí napsat do naší rubriky Úsměv prosím, kdy maminka slaví a Honza s Klárou už se o všechno postarají. No a to je pro dnešek opravdu vše. To byl fofr, co? Tak snad vám zbytek víkendu uteče o něco pomaleji, abyste si ho mohli pořádně vychutnat. Od mikrofonu vás zdraví Saša Hemala.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Částečné zatmění nás trochu příjemně ochladilo. Za chvilku se přidá Robert Kodym s Vanastovkami, sbírka z vadlejch růží, krásná roková balada. Nehoda se stala na D1 s cestou z Kroměříže do Ostravy na sjezdu do Hulína na 264. kilometru. Za minutu je tady doprava 007.
1: A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Tomáš Kabát. Co ti tady přináší největší radost?
2: Týmová spolupráce, protože jsme parta, která se na sebe může spolehnout, ale zároveň si užijeme taky spoustu legrace.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Těší mě, že jsem vlastně takový mezičlánek mezi důležitými událostmi a našimi posluchači. Že se snažím zjistit ten zásadní kontext a pak ho srozumitelně převyprávím tak, že ten posluchač je dobře informovaný.
1: Reportér Tomáš Kabát. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Za pár vteřin už bude 6:45. Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Do vysílání je přináší Lenka Roštoková. Zdravíme do Global Assistance. Ahoj Leni.
3: Ahoj Kubo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Kroměříže do Ostravy na sjezdu do Hulína na 264. kilometru vourovo osobní auto je slabý provoz a kolona se netvoří. Na stanici 57 v Opavě v Oldrichově ulici ukřižovatky s Lidickou se srazila dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem. Na stanici 3 z Tábora do Prahy je silný provoz mezi Benešovem a Mračí. A na Královéhradecku na stanici 299 na výjezdu z Víravy směrem do Librantic bourala dvě osobní auta a projíždí se Kyvadlově. Global Assistant Lenka.
0: Díky moc, nahrajte nám i vy podobnou zprávu na naši linku 605 222 007, případně do naší aplikace.

0: Krásné pozdní odpoledne vám přeje Radio Impuls. Přiblížila se 18. hodina, bude tady za chviličku, přesně za minutu. Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, ale během dne od západu přibude oblačnosti a postupně se po Česku objeví místní přehánky nebo bouřky. A bouřky mohou být i velmi silné. Maximální teploty různé, třeba na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě tepleji až 39 stupňů Celsia. Horalové budou mít v 1000 metrech na horách kolem 28.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Čeká nás další upocená noc. Texas zavádí do povinné četby Bibli. Russell ovládl Formuli 1. U zprávy vás vítá Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Čeká nás asi vůbec nejtěžší noc. Z nocí posledních dnů bude ta na zítřek totiž nejteplejší. Spát půjde kvůli vedru těžko. Nejčastěji se teploty budou pohybovat mezi 24 a 19 stupni. Není dokonce vyloučeno, že se někde bude opakovat situace z noci na dnešek, kdy na stanici Seč neklesla teplota pod 27. Je víc než pravděpodobné, že noc na zítřek bude ještě teplejší a tedy očekáváme další přepisování historických hodnot. Lékaři radí pokusit se na noc vyvětrat a používat ventilátory, aby vzduch mohl proudit. Rozhodně není vhodné dát si večer těžké jídlo, energetické nápoje anebo alkohol. V Německu dnes padl teplotní rekord dokonce třetí den po sobě, a sice 41,7 stupně. U nás to bylo v Doxanech na Litoměřicku bez desetiny 42 stupňů Celsia. Rekord má taky slovenská Bratislava. Teplota tady vystoupala na 39,5 stupně. Absolutní rekord v historii měření na Slovensku 40,3 stupně je ale z července 2007. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
3: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne. Ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupne prechádzajú, aby sa mohli ochladiť. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: A o vedro už se hádají i politici. Současné vlny veder s teplotními rekordy podle poslankyně Gabriely Svárovské za Piráty ukazují, že stát nemá dostatečně připravenou krizovou komunikaci ani praktická opatření. Ministr životního prostředí Igor Červený od motoristů v České televizi oponoval, že rezorty veřejnost informují a vláda připravuje konkrétní kroky. Podle ex-ministra životního prostředí Hladíka ale web ani sociální sítě nenahradí komunikační kampaň. Ministr zahraničí Macinka odmítl mluvit vzhledem k současným tropům o krizi, ale oponenty poučil, že v létě je horko a v zimě je zima. Jindřichohradecký kostel nabídne unikátní zážitek plný záhad. V gotické stavbě svatého Jana Křtitele se o letních prázdninách můžou zájemci vydat na noční prohlídky. Odborníci z muzea Jindřichohradecka je při komentované prohlídce seznámí s historií památky i s neobvyklými nástěnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová dodává, že návštěvníci uvidí i běžně nepřístupná místa.
4: Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
2: Kapacita prohlídek kostela v Jindřichově Hradci je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem nebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Texas rozšiřuje seznam povinné četby o Bibli. Příběhy z Bible budou povinné pro 5 milionů žáků veřejných škol v tomto americkém státě. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Vedle titulů, jako je román Nadějné vyhlídky od Charlesa Dickense, budou muset školáci číst úryvky z Nového zákona. Seznam povinné četby, jeden z prvních svého druhu ve Spojených státech, začne platit za 4 roky. Velkou cenu rakouska Formule 1 vyhrál George Russell, druhý skončil Max Verstappen, třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli. Russell si pro druhý triumf v sezóně dojel po startu z pole position a v průběžném pořadí se posunul na druhé místo se ztrátou 40 bodů na Antonelliho. Na třetí příčku klesá Lewis Hamilton, který dneska skončil pátý. A střídá mě Kuba Voříšek.
0: Krásné pozdní odpoledne nebo podvečer, chcete-li, máme tu spoustu další muziky, John Lennon a Imagine za malou chvíli, ale hodinu začneme s Evou Farnou. Měl jsi mě vůbec rád, pohled do minulosti.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Hned.
1: Už bude 6:45, přesně za minutu, a za pár minut vám Impuls nabídne třeba kapelu Elan a tanečnici z Lučnice, takže u rádia můžete trávit čas pasivně anebo i aktivně. Můžete se ozvat do naší mobilní aplikace nebo přes WhatsApp textově, hlasově na číslo 605 222 007 a vyjádřit svůj názor. Máte radši dovolenou v zahraničí anebo zůstáváte pro letošek doma v Česku? Jaká je vaše nejoblíbenější letní zábava? Inspirujte ostatní a vysílejte s námi.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: necelé 3 minuty, chybí ještě do 6:30, posloucháte nedělní Radio Impuls s datem 28. června. Škola skončila, léto je tady a s létem taky čas prázdnin. Na Radio Impuls vás letos vezmeme na pravé české prázdniny. Společně navštívíme zajímavá místa ze všech koutů naší republiky, poradíme vám, co ochutnat, co vidět, co rozhodně stojí za to zažít. Protože máme Česko rádi, připomeneme si také, čím jsou jednotlivé kraje výjimečné, nebo třeba místa narození slavných lidí. To nejlepší, cestovat s vámi i za vámi, bude celé léto náš Impuls. Tak vysílejte s námi a zažijte české prázdniny, protože všude je dobře, ale u nás nejlíp.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Za chvíli se na Impulzu ochladíme v řece zázraků. Je tady Impulzovic krabička, bude tady Hana Zagorová. Ale teď už zvuk mikrofonu našeho editora Alana Heimu přinesl stručný výběr událostí uplynulých 7 dní. Jdeme na to.
1: Tady ve Zlíně na Dřevnici i na Valašsku, třeba na Bečvě, to lidé řeší u splavů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Naše vysílání jsme se ale ochlazovali i tak říkajíc duševně vzpomínkou na rekordní mráz u nás v únoru 1929. Dnešní starosta Litvínovic u Českých Budějovic Martin Král ani nechce o něm místním minus 42 stupňům věřit.
3: Bylo by to příjemný zpestření.
2: 42 stupňů pod nulou, jak neuvěřitelně to dneska zní. Pozoruhodně se vyvinul spor o cestu necestu prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře. Vláda se s ohledu na politickou památku neministra Filipa Turka v pondělí rozhodla Pavla nikam neposlat. Prezident tedy v úterý poslal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, ať se rozhodne, jak to má být.
4: Ne kvůli sobě, ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně.
5: Nerozumím tomu, myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí.
2: Tvářil se smutně premiér Andrej Babiš, a to ještě on ani viník celé lapálie ministr zahraničí Petr Macinka nevěděli, že soud rychle vydá předběžné opatření v prezidentův prospěch.
6: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč. My doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace.
2: Tolik zatím ke sporu několika našich zaměstnanců. Jsme opravdu v dobrých rukou.
7: Mexičani prostě trestali z protiútoků.
2: Mistrovství světa pro naše fotbalisty skončilo a s ostudou. Náš soubor unavených hráčů předváděl to nejhorší, co bylo na šampionátu k vidění. Přesto tu byli nešťastníci, kteří ve čtvrtek nad ránem nešli spát a koukali se v hospodě.
8: Chápeš to? To nemá smysl. To může nás to být.
2: Asi bylo opravdu lepší jít chrnět. Reprezentant Vladimír Coufal na uplynulé týdny jistě také nikdy nezapomene.
9: Jediný pozitivum je aspoň, že jsme si zahráli mistrovství světa, nebo že jsme se zúčastnili.
2: Tak a ještě tradiční a nezbytný výrok týdne, dnes pan ministerský předseda a jeho nečekané přiznání na tiskové konferenci.
10: Já už musím, mě čekají lidi, ohledně duševního zdraví nahoře, tak se omlouvám.
2: Ach tak, tak to ano. Hezký den přeje Alan Heima.
11: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Další muzikanti v pořadí, Petr Kolář, Cher nebo skupina Modern Talking na Impulzu za malou chvíli a vydáme se taky na silnice v dopravě 007. Kolonu čekejte na silnici 13 z Mostu do Teplic u Bíliny.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka přesně ve 6:45. Hlásí se Global Assistance a Lenka Roštoková. Ahoj.
2: Ahoj Kubo, hezký večer. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 13 z Mostu do Teplic u Bíliny. Krátká kolona popojíždí na silnici 35 na průtahu Libercem ve směru z Chrastavy do Turnova. Na silnici 3 z Tábora do Prahy je silný provoz v okolí Benešova. A v Praze na Štěrboholské spojici ve směru na Smíchov. U sjezdu na Průmyslovou překáží nehoda, očekávejte zdržení. A bouralo se také na jižní spojce u sjezdu do Vídeňské. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, děkujeme za informace. Samozřejmě i vy ostatní máte možnost takto přispívat do dopravy 007, tedy na číslo 605 222 007, anebo hlasovkou přes aplikaci Impulzu.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Radio Impuls zdraví do rozpáleného Česka minutu před 19. hodinou. Pojďme se ještě před zprávami i vy, Horákové, podívat na to, jaké počasí očekáváme zítra. Tak jasno až polojasno, během dne bude ovšem od západu oblačnosti přibývat, postupně se tedy po Česku objeví přehánky nebo bouřky a bouřky i velmi silné. Maximální teploty v jednotlivých regionech budou různé, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě ve Slezsku 35 až 39 a v 1000 metrech na horách kolem 28.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: To
6: není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Silné bouřky doprovodí kroupy. Írán chce výhradní kontrolu nad Hormuzem. Afričané využili na fotbalovém šampionátu šanci. Je 19 hodin. Dobrý podvečer, přeje Iva Horáková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Dnešní večerní bouřky budou mít i následovnice. Zatímco dneska zabouří jenom na západě Čech, zítra se velmi silné bouřky rozšíří i do dalších částí republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která taky srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i 2 centimetrové kroupy. I v pondělí ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Ohledně množství a síly bouřek v pondělí ale panuje nejistota. Český hydrometeorologický ústav upřesní výstrahy nejpozději během pondělního dopoledne. V noci na úterý by měly bouřky slábnout. Silné bouřky se pak na našem území vyskytnou pravděpodobně i v úterý 30. června. Na Moravě a ve Slezsku se ještě budou držet vysoké teploty přes 31 stupňů Celsia. Dodám taky, že je sečteno a teď v 19.01 vám můžeme oznámit, že absolutní teplotní rekord v Česku, který dneska padl v Doksanech na Litoměřicku, je bez desetiny 42 stupňů Celsia. Včera naměřené maximum bylo přesně o stupeň nižší. Na jihu Čech odpoledne naměřili nejvyšší teplotu v historii kraje. Ve Strakonicích bylo bez 0,2 40 stupňů. Znamená to o desetinu víc, než činila rekordní hodnota z roku 1983, kdy je naměřili shodně ve Vráži na Písecku a v Husinci na Prachaticku. Rekordy padaly takřka na všech stanicích. Druhou nejvyšší teplotu naměřili v Sedlici na Strakonicku. V jihočeském kraji tak vyvrcholilo období několika tropických dnů. Rozpálená města v Česku ochlazují kropicí vozy. Třeba v Jihlavě mají nepsané pravidlo, že když teploty 3 dny po sobě dosahují alespoň 29, tak začnou kropit. Platí to hlavně v městské památkové rezervaci, kde je minimum zeleně. Mluvčí služeb města Jihlava Martin Málek Impulzu říká, že dnes už kropičky mají i zadní trysky.
9: Kde můžou občané zkrátka pod to auto vběhnout, nemyslím tak, že by je porazilo, ale ze zadu, kde je to bezpečný a můžou se nechat ovlažit takovým tím vodním filmem, takže nemusí ničeho bát, protože my tu vodu bereme pitnou z hydrantu, jednak z hygienických důvodů a jednak nám to také neničí techniku.
7: Podle Málka kropení snižuje teplotu rozpálené dlažby i prašnost. V Karlových Varech už funguje textilní centrum, takzvaná oděvní banka. Shromažďuje nepotřebné oblečení, které následně míří k chudým rodinám, seniorům anebo bezdomovcům.
10: Oděvní banka zatím fungovala pouze v Praze. Na Karlovarsku by ale chtěla spolupracovat s většinou radnic. V lázeňském městě právě otevřela pobočku ve Staré Roli a přijít může opravdu každý. Přinášené věci ale musí být čisté, zachovalé a hlavně musí ještě posloužit druhým. Oblečení, které nové uplatnění nenajde, banka pošle k ekologické likvidaci. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
7: Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Arakčí a varuje před jakýmkoliv vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné dohody mezi USA a Íránem sepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem. Afričané využili šanci. Na fotbalovém mistrovství světa zůstalo po skupinové fázi ve hře 9 z 10 afrických týmů. Celky z černého kontinentu tak nejlépe využili rozšíření počtu účastníků turnaje ze 32 na 48. Počet afrických účastníků šampionátu se oproti minulosti zdvojnásobil a před branami play-off zůstalo jenom Tunisko. Nečekaně paběrkovali týmy z asijské zóny, která má z původní 9 účastníků ve hře už jen Japonsko a Austrálii. Zprávy končí 4 minuty po 7 večer, i k 8 nás bere Kuba Voříšek.
0: Velmi rád. Krásný podvečer i ode mě, mám tady spoustu muziky, která vám bude hrát do 8 hodiny. Mr. Karel Gott, Miroslav Žbírka, Michael Jackson, nebo právě teď Tereza Kerndlová.
8: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz a přerušovanou kolonu čekejte na D10 ve směru od Turnova na Prahu mezi 13. a 10. kilometrem. V Praze za vjezdem do Bubenečského tunelu ve směru od Troji se stala nehoda a vytvořila se tam kolona. A na D1 na 194. kilometru ve směru z Brna do Vyškova stojí porouchaná dodávka. Dejte tam pozor. Všude dávejte pozor a všude mějte na paměti, že Impuls je na silnicích s vámi i v okolí silnic, tak kdybyste chtěli, přispějte do dopravy 007, třeba přes číslo 605 222 007.

0: Takhle si hrajeme na Impulzu. Joe Cocker. Summer in the City. Za chvilku Rednecks a pomalu, ale jistě se blíží taky čas Impulzovic krabičky. Ale teď ke hře Halo tady Impulzovi, ta si dává krátkou letní pauzu, ale i tak budete mít možnost na Impulzu dál vyhrávat. Už zítra odpoledne totiž startuje nová soutěž. Ve hře budou hned dva zbrusunové počítače Apple MacBook Neo. Soutěžit budeme po celý týden a v pátek vybereme dva šťastné výherce. Postup, který musíte zvolit, co můžete pro výhru udělat, to už vám prozradí Petr s Renatou ve svém odpoledním vysílání. Petr a Renča vysílají každý všední den od 3 do 6. Od nich můžete zjistit, jak se do soutěže zapojit.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Česko je dnes rozehřáté až, tak já nabízím déšť, alespoň ve vysílání, obstará ho Marie Rotrová a Impulzovic krabička za malou chvíli.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme takzvané hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval, nebo alespoň nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Hasiči, řidiči autobusů, kuchařky, školníci, učitelky nebo pracovníci na záchrance, jako právě v tomto případě.
2: Já jsem konkrétně u záchranné služby Praha a s naším hrdinou všedního dne jsem teď vzadu, v sanitce, tady, kde pacienta dokáží zajistit, dát mu takovou tu péči, aby ho mohli převést do nemocnice na nějaké specializované oddělení, takže záchranář Karel Kris.
3: Jak jsme už říkali, tak vy jste hrdinové vlastně všedního dne pro nás úplně všichni, co tady na té záchrance fungují, to znamená řidič, zdravotník té záchranné služby, ale i lékař samozřejmě, který na to místo vyjíždí také. Takže ještě jednou už takhle dopředu děkujeme za to, že vás tady máme a že se na vás vlastně můžeme spolehnout. Díky.
4: Já moc děkuji za milá slova i za kolegy. Já bych jenom doplnil, že hrdinou všedního dne je vždycky i ten člověk, který zavolá tu záchrannou službu a který poskytne tu první pomoc, protože jak jsme si říkali, tak bez vás, volajících, kamarádů, kolegů, kolem jdoucích, by ta první pomoc nebo ta přednemocniční péče neměla smysl, protože leckterý stav vyžaduje tu laickou první pomoc a kdyby se s tím čekalo až na tu záchrannou službu, tak my už bychom neměli žádnou práci.
3: Jak se to stane? Jak se třeba vy dostal k záchranné službě?
4: Já konkrétně jsem měl cestu přes střední zdravotnickou školu a následně na vyšší odbornou zdravotnickou školu a tam byl obor zdravotnické záchranářství. V dnešní době už tenhle obor je pouze na vysokých školách a je potřeba říct, že nemusíte mít předtím nějaké zdravotnické základy z té střední zdrávky, ale můžete tam mít z jakékoliv střední školy. Je to vysokoškolský obor, tříletý obor, bakalářský a každý, kdo by chtěl být záchranářem, tak mu stačí vystudovat tento obor.
3: Záchranář Karel Kirs, dovolte nám, abychom vám poděkovali, vám záchranářům, za to, že vás máme, že se na vás můžeme spolehnout, že prostě když se něco stane, takže přijedete, že tam jste a že nás odvezete do toho místa, kde dostaneme tu péči. Takže ještě jednou díky moc.
4: Já moc děkuju za pozvání a děkuju moc za možnost představit prostředí zdravotnické záchranné služby. Děkuju.
0: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese, ale obyčejné určitě nejsou. Zítra ráno se náš zuřivec podívá na hrdinku, která pracuje jako kastelánka na hradě Rožmberg. S Impulzovými vstáváme v 5.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: To je nádhera. Balzam na uši i na duši. Marie Rotrová a Déšť, který nás alespoň trochu ochladil krátce před 7:45 ve vysílání Rádia Impuls. Za chvilku zpívá třeba Pavel Vítek nebo Joan Osborne. Stále se zdržíte na silnici 13 směrem z mostu do Teplic u Bíliny. Za chvilku je tady 007.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
2: Pane Okamuro, jaké to je mluvit 7 hodin?
3: Já jsem plný energie, problémy s tím nemám.
1: Přinášíme informace důležité pro život.
2: A ukazuje se, že třeba lečo je pomalu luxusní jídlo, protože tam máme ještě ta vejce v leču.
4: Ano.
2: No a dneska je to luxusní pokrm.
4: Je to tak.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nedělní, večerní, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Do vysílání tedy zvu Lenku Roštokovou za Global Assistance. Ahoj.
5: Ahoj Kubo, hezký večer. Silný provoz očekávejte na D10 z Turnova do Prahy v okolí Staré Boleslavy. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 13 z mostu do Teplic z Bíliny. Silný provoz je na silnici 3 z Tábora do Prahy v okolí Benešova. A v Praze na městském okruhu v Blance Stroje na Barandovský most překáží nehoda, probíhá regulace v Blance, očekávejte zdržení. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lence, pro tuto chvíli a pro dnešek děkujeme. Vy ostatní, tedy vy posluchači Impulzu, mějte na paměti, že i vy se můžete stát dopravními agenty 007 Impulzu. A to třeba díky naší aplikaci, která je fakt skvělá, abych to řekl úplně jednoduše, která je k dispozici 24/7. Nahrávejte nám hlasovky a vysílejte s námi.

0: Za minutu odbije 20. hodina. Michal Malátný ze skupiny Činasky už si pisuje stížnost, ozve se hned po zprávách a tím začne noc plná české a slovenské muziky. Iva Horáková dopisuje zprávy a za chvilku tady jsou. Zítra čekáme v Česku jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se po Česku objeví místní přehánky nebo bouřky. Bouřky mohou být i velmi silné. Maximální teploty pondělka budou v jednotlivých regionech různé. Nejvyšší budou na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku dokonce 35 až 39, v tisíci metrech na horách 28.
1: Cože? Kolik je?
2: Da!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Nový rekord je bez desetiny 42 stupňů. Tropy hlásí i Krkonoše. Schillerová kritizuje motoristy za strážnici. Zprávy v 8 nese Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 stupně totiž před pátou odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Extrémní bude taky noc na zítřek, čekáme supertropické hodnoty. Teploty se můžou někde udržet i nad 27. Vedra budou v části republiky i v pondělí, 39 stupňů bude vyhlížet Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. I v nejvyšších českých horách dosahovaly dneska teploty tropických hodnot. Ve Strážném v Krkonoších se v odpoledních hodinách rtuť teploměru vyšplhala na 35 stupňů ve stínu. Nepatrnou úlevu poskytovaly občasné lehké závany větru. Nové teplotní rekordy hlásí i všichni naši sousedé. Velmi teplý vzduch se přesunul ze západní do střední Evropy a na mnoha místech jsou přepisována maxima. Nejvyšší teplotu v historii měření zaznamenali už třetí den po sobě v Německu a poprvé taky v Polsku, v Bratislavě nebo ve Vídni. Vídeň měla poprvé v historii 40 stupňů Celsia. Bohužel máme další tragédii ve vodě. V jezeře Milada na Ústecku se odpoledne utopil muž. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. Muž byl podle svědků pod hladinou zřejmě desítky minut. Záchranáři se ho po vytažení na břeh marně pokoušeli oživit. Uvnitř vládní koalice hřmí. Ministryně financí Schillerová z hnutí ANO ve vysílání televize CNN Prima News spražila ministra zahraničí Macinku z motoristů, a to za jeho včerejší vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
5: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
4: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. Řidiče v Plzni čeká prázdninové dopravní peklo. Město totiž do léta soustředí větší uzavírky a omezení. Celkem půjde o 7 staveb.
6: V pondělí 29. června začíná velká rekonstrukce Masarykovy ulice, hlavní tepny v Doubravce. V červenci odstartuje měsíční oprava ulice na Roudné a v půlce srpna bude dokončena Americká ulice. Ředitelství silnic a dálnic vymění nový asfalt na části Domažlické, opraví povrch na části Lidické, stožáry osvětlení na Klatovské a pokračuje s opravami na Rokycanské od Hřbitovní ulice ke sjezdu Kyšice. Lidé podle města odjíždějí na dovolené a intenzita dopravy je v létě nižší. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
4: Velmi povedený týden prožil cyklista Matyáš Vacek. Začal pro něho v neděli, když udržel třetí místo v celkové klasifikaci silně obsazeného závodu kolem Švýcarska. Ve čtvrtek završil vítězný hat-trick dalším českým titulem v časovce. Dneska deklasoval domácí soupeře znovu v silničním závodě. Může se díky tomu těšit, jak se v mistrovském dresu ukáže na Tour de France.
3: radost ze života.

žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše!
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
0: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
1: Léto je léto, když den patří snílku.
0: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Dobrý večer, u zpráv v 9 přeje Iva Horáková. Dnešní večerní bouřky budou mít i následovnice. Zatímco dneska zabouří jenom na západě Čech, zítra se velmi silné bouřky rozšíří i do dalších částí republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která taky srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. I v pondělí ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Ohledně množství a intenzity bouřek v pondělí ale panuje nejistota. Hydrometeorologové upřesní výstrahy nejpozději během pondělního dopoledne. V noci na úterý by měly bouřky slábnout. Silné bouřky se pak na našem území vyskytnou pravděpodobně i v úterý 30. června. Na Moravě a ve Slezsku se ještě budou držet vysoké teploty přes 31 stupňů Celsia. Tropické počasí přivedlo o víkendu na pražská koupaliště stovky lidí. Na biotopu Lhotka i na Petince se kapacita areálu naplnila během dopoledne a další návštěvníci museli čekat, až někdo odejde. Podobně rušno bylo taky v Radotíně. S vyšší návštěvností přibývá práce plavčíkům. Nejčastěji ošetřují drobná poranění anebo bodnutí hmyzem. Tragický konec má pátrání po 17-letém chlapci v přehradě Hracholusky. Mladík zmizel včera odpoledne pod vodní hladinou. Dneska našli potápěči jeho tělo. Kriminalisté nařídili soudní pitvu zemřelého. Podle neoficiálních zpráv chlapec údajně skočil ze šlapadla do vody a už se nevynořil. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
4: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne, ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupne prechádzajú, aby sa mohli ochladiť. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Klíčovou roli ve válčení budou hrát drony a umělá inteligence, prohlásil to prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Podle něj budoucnost bojiště zároveň patří autonomním systémům a robotizaci. Hynek zároveň dodává, že český obranný průmysl se po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu dokázal novým požadavkům rychle přizpůsobit.
5: Jinak by nebylo možné, aby náš export, který se navýšil téměř 10-násobně, aby z větší části nesměřoval na Ukrajinu. 55% přímo jde na Ukrajinu a dalších 15 až 20% nepřímo.
3: Česko na Ukrajinu vyváží především velkorážovou dělostřeleckou munici, ale taky některé sofistikované systémy. Hodně nepříjemnou situaci zažili lidé ve vlaku Českých drah v Německu. Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz. Uvnitř vlaku bylo až 50 stupňů. Podle agentury DPA se souprava na trase z Hamburku do Prahy ocitla bez přívodu elektřiny v důsledku poškození trakčního vedení. Tři lidé s problémy s krevním oběhem skončili v nemocnici. Fotbalová Karviná couvá, stahuje totiž odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Píše to i Sport.cz. Etická komise Karvinou vyloučila z první ligy. A doplním i počasí na zítřek. V Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů Celsia. Na Moravě budou teploty útočit až na 39. Hezký nedělní večer přeje Iva Horáková.
2: Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Jsou tu zprávy v 10 a Iva Horáková. Po druhé za dva dny stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Dneska vzrostlo na 41,9 stupně. Proti sobotě tak byl rekord o 1 stupeň vyšší. Současně to bylo poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41 stupňovou teplotu. Tu dnes naměřila i Tuhaně na Mělnicku. Bezprecedentní vlnu veder o víkendu zažila celá střední Evropa. Absolutní teplotní rekordy padly v Německu i Polsku a historické maximum přepisovali taky v Bratislavě. Krátce před 16. hodinou tam teplota na měřící stanici ve čtvrti Koliba vystoupala na 39,5 stupně. Dosavadní rekord o desetinu stupně nižší ve slovenské metropoli byl ze srpna roku 2013. V Polsku v neděli padl absolutní teplotní rekord ve městě Slubice na západě země. Bylo tam naměřeno 40,5 stupně. Za pornografii padlo 9 obžalob. Státní zástupkyně podala obžaloby za výrobu pornografického materiálu v projektu Czech Casting. Za obchodování se ženami hrozí 5 až 12 let vězení. Podle obžaloby nalákali pachatelé mladé ženy pod smyšlenou legendou modelinkového focení pro profesionální agenturu. Následně je ale nutili k účasti v sexuálních scénách. Rozpálená města v Česku ochlazují kropicí vozy. Třeba v Jihlavě mají nepsané pravidlo, že když teploty 3 dny po sobě dosahují alespoň 29, tak začnou kropit. Platí to hlavně v městské památkové rezervaci, kde je minimum zeleně. Mluvčí služeb města Jihlava Martin Málek říká, že dnes už kropičky mají i zadní trysky.
8: Kde můžou občané zkrátka po to auto vběhnout, nemyslím tak, že by je porazilo, ale ze zadu, kde je to bezpečný a můžou se nechat ovlažit takovým tím vodním filmem, takže nemusí ničeho bát, protože my tu vodu bereme pitnou z hydrantu, jednak z hygienických důvodů a jednak nám to také neničí techniku.
7: Podle Málka kropení snižuje teplotu rozpálené dlažby i prašnost. Ortopedi z nemocnice ve Šternberku na Olomoucku použili nový prvek kolenní náhrady. Jako první v Česku umístili mezi kovové části umělého kolenního kloubu upravenou vložku. Její výhody zjišťuje reportérka Eva Panošová.
9: Podle tamních odborníků zlepšuje speciální vložka stabilitu kloubu a pacientům po operaci vrací přirozenější pohyb v běžném životě. Samotný chirurgický postup se přitom použitím této vložky nijak zásadně nemění. Novinka tak rozšiřuje spektrum řešení, která mohou lékaři lidem nabídnout. Náhrady kolenního kloubu patří mezi nejčastější ortopedické operace. Jen v nemocnici ve Šternberku provedli specialisté od vzniku oddělení v roce 2022 více než 850 operací zaměřených na výměnu kolenního kloubu.
7: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Zvítězil kolumbiec Alonso. A dodám i počasí. Na pondělí v Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů, na Moravě až 39. Hezký večer přeje Iva Horáková.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Nedělní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 41,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí jen den starý teplotní rekord padl taky v Doksanech a byl přesně o stupeň nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Současně to bylo v neděli poprvé v historii, co ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41 stupňovou teplotu. Tu v neděli naměřila i Tuhaň na Mělnicku. Rekord pro neděli 28. června i pro měsíc červen překonali nebo dorovnali téměř všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Odborníci mezi tím zvedají varovný prst. Evropa je totiž nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr, uvádí na sociální síti X generální ředitel Světové zdravotnické organizace. Připomíná, že v souvislosti se současnou vlnou veder v Evropě zemřely už stovky lidí. Vyzývá proto evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Doplním, že podle prognóz se v Česku budeme za 20 let potit při 45 stupňových vedrech. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš v debatě na Primě, to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost v pondělí po jednání vlády. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Schillerová z hnutí ANO ve vysílání stanice CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů za jeho vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
2: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
1: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. V Karlových Varech už funguje textilní centrum, takzvaná oděvní banka. Shromažďuje nepotřebné oblečení, které následně míří k chudým rodinám, seniorům anebo bezdomovcům.
3: Oděvní banka zatím fungovala pouze v Praze. Na Karlovarsku by ale chtěla spolupracovat s většinou radnic. V lázeňském městě právě otevřela pobočku ve staré roli a přijít může opravdu každý. Přinášené věci ale musí být čisté, zachovalé a hlavně musí ještě posloužit druhým. Oblečení, které nové uplatnění nenajde, banka pošle k ekologické likvidaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Venezuela pohřešuje 70 tisíc lidí, hledá je po středečních otřesech země, které mají nejméně 1430 mrtvých a přes 3 tisíce zraněných. Prozatímní prezidentka Rodríguezová čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří viní vládu zpomalé a nedostatečné reakce v nejhůř postižených oblastech. 24 zemí už přitom do Venezuely vyslalo skoro 3 tisícovky záchranářů. 70 poslala i Česká republika. Zemětřesení měla sílu přes 7 stupňů desetidílné Richterovy škály. Přidám i počasí na pondělí. V Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů. Na Moravě pak až 39.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

s bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi.

v zajetí předsudků. Láska úvada, ale dáme rozdílné na místo sjednocení. Vlastní díha zas na nás dopadá.

všechno v pořádku v tom našem okolí pod teplou peřinou dobře se chrlí. Co bolí druhé nás přece nebolí.

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí.

żal, będziesz lubić innego. Muża. Nasza laska leci.

lásku boží. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
6: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
7: Určitě.
2: Nebo Honzu?
8: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
2: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
9: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeká nás asi vůbec nejtěžší noc. Z nocí posledních dnů bude ta na pondělí totiž nejteplejší. Spát půjde kvůli vedru těžko. Nejčastěji se teploty budou pohybovat mezi 24 a 19 stupni. Není dokonce vyloučeno, že se někde bude opakovat situace z noci na neděli, kdy na stanici Seč neklesla teplota pod 27. Je víc než pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší a tedy očekáváme další přepisování historických hodnot. Lékaři radí pokusit se na noc vyvětrat a používat ventilátory, aby vzduch mohl proudit. Rozhodně není vhodné dát si večer těžké jídlo, energetické nápoje anebo alkohol. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 stupně totiž před pátou odpoledne v neděli naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několika denní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí, 39 stupňů vyhlíží Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Řidiče v Plzni čeká prázdninové dopravní peklo. Město totiž do léta soustředí větší uzavírky a omezení. Celkem půjde o 7 staveb.
11: V pondělí 29. června začíná velká rekonstrukce Masarykovy ulice, hlavní tepny v Doubravce. V červenci odstartuje měsíční oprava ulice na Roudné a v půlce srpna bude dokončena Americká ulice. Ředitelství silnic a dálnic vymění nový asfalt na části Domažlické, opraví povrch na části Lidické, stožáry osvětlení na Klatovské a pokračuje s opravami na Rokycanské od Hřbitovní ulice ke sjezdu Kyšice. Lidé podle města odjíždějí na dovolené a intenzita dopravy je v létě nižší. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
10: Jindřichohradecký kostel nabídne unikátní zážitek plný záhad. V gotické stavbě svatého Jana Křtitele se o letních prázdninách můžou zájemci vydat na noční prohlídky. Odborníci z muzea Jindřichohradecka je při komentované prohlídce seznámí s historií památky i s neobvyklými nástěnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová dodává, že návštěvníci uvidí i běžně nepřístupná místa.
12: Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
10: Kapacita prohlídek kostela v Jindřichově Hradci je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem online anebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Cena lístku je 150 korun. Irán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi a varuje před jakýmkoliv vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi USA a Iránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem. Afričané využili šanci. Na fotbalové mistrovství světa zůstalo po skupinové fázi ve hře 9 z 10 afrických týmů. Celky z černého kontinentu tak nejlépe využili rozšíření počtu účastníků turnaje ze 32 na 48. Počet afrických účastníků mistrovství světa se oproti minulosti zdvojnásobil a před branami play-off zůstalo jenom Tunisko. Nečekaně paběrkovali týmy z asijské zóny, která má z původní 9 účastníků ve hře už jen Japonsko a Austrálie. A závěrem počasí. V Čechách se v pondělí ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 39.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Nedělní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 41,9 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí jen den starý teplotní rekord padl taky v Doksanech a byl přesně o stupeň nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Současně to bylo v neděli poprvé v historii, co ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41 stupňovou teplotu. Tu v neděli naměřila i Tuhaně na Mělnicku. Rekord pro neděli 28. června i pro měsíc červen překonali nebo dorovnali téměř všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Odborníci mezi tím zvedají varovný prst. Evropa je totiž nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr, uvádí na sociální síti X generální ředitel Světové zdravotnické organizace. Připomíná, že v souvislosti se současnou vlnou veder v Evropě zemřely už stovky lidí. Vyzývá proto evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Doplním, že podle prognóz se v Česku budeme za 20 let potit při 45-stupňových vedrech. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš. V debatě na Primě to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost v pondělí po jednání vlády. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Schillerová z hnutí ANO ve vysílání stanice CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů za jeho vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
2: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
1: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. V Karlových Varech už funguje textilní centrum, takzvaná oděvní banka. Shromažďuje nepotřebné oblečení, které následně míří k chudým rodinám, seniorům anebo bezdomovcům.
3: Oděvní banka zatím fungovala pouze v Praze. Na Karlovarsku by ale chtěla spolupracovat s většinou radnic. V lázeňském městě právě otevřela pobočku ve staré roli a přijít může opravdu každý. Přinášené věci ale musí být čisté, zachovalé a hlavně musí ještě posloužit druhým. Oblečení, které nové uplatnění nenajde, banka pošle k ekologické likvidaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Venezuela pohřešuje 70 tisíc lidí, hledá je po středečních otřesech země, které mají nejméně 1430 mrtvých a přes 3 tisíce zraněných. Prozatímní prezidentka Rodríguezová čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří viní vládu z pomalé a nedostatečné reakce v nejhůř postižených oblastech. 24 zemí už přitom do Venezuely vyslalo skoro 3 tisícovky záchranářů. 70 poslala i Česká republika. Zemětřesení měla sílu přes 7 stupňů desetidílné Richterovy škály. Přidám i počasí na pondělí. V Čechách se ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů. Na Moravě pak až 39.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
1: O 4 dny.
4: Mohli bychom vám pomoct my?

0: si musíte všimnout, tak ráno.
1: Pobavit se.
2: To není možný.
3: Máte rádi Kláru?
1: Vidíte, ještě, že nás máte.
0: Jo?
4: Nebo Honzu?
0: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
3: Mějte se.
1: Šťastnou cestu.
3: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeká nás asi vůbec nejtěžší noc. Z nocí posledních dnů bude ta na pondělí totiž nejteplejší. Spát půjde kvůli vedru těžko. Nejčastěji se teploty budou pohybovat mezi 24 a 19 stupni. Není dokonce vyloučeno, že se někde bude opakovat situace z noci na neděli, kdy na stanici Seč neklesla teplota pod 27. Je víc než pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší a tedy očekáváme další přepisování historických hodnot. Lékaři radí pokusit se na noc vyvětrat a používat ventilátory, aby vzduch mohl proudit. Rozhodně není vhodné dát si večer těžké jídlo, energetické nápoje anebo alkohol. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 stupně totiž před 5. odpoledne v neděli naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několika denní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí, 39 stupňů vyhlíží Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Řidiče v Plzni čeká prázdninové dopravní peklo. Město totiž do léta soustředí větší uzavírky a omezení. Celkem půjde o 7 staveb.
7: V pondělí 29. června začíná velká rekonstrukce Masarykovy ulice, hlavní tepny v Doubravce. V červenci odstartuje měsíční oprava ulice na Roudné a v půlce srpna bude dokončena Americká ulice. Ředitelství silnic a dálnic vymění nový asfalt na části Domažlické, opraví povrch na části Lidické, stožáry osvětlení na Klatovské a pokračuje s opravami na Rokycanské od Hřbitovní ulice ke sjezdu Kyšice. Lidé podle města odjíždějí na dovolené a intenzita dopravy je v létě nižší. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
6: Jindřichohradecký kostel nabídne unikátní zážitek plný záhad. V gotické stavbě svatého Jana Křtitele se o letních prázdninách můžou zájemci vydat na noční prohlídky. Odborníci z muzea Jindřichohradecka je při komentované prohlídce seznámí s historií památky i s neobvyklými nástěnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová dodává, že návštěvníci uvidí i běžně nepřístupná místa.
8: Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
6: Kapacita prohlídek kostela v Jindřichově Hradci je omezená. Organizátoři proto doporučují zakoupit si vstupenky předem online anebo v pokladnách muzea ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Cena lístku je 150 korun. Irán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi a varuje před jakýmkoliv vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi USA a Iránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem. Afričané využili šanci. Na fotbalové mistrovství světa zůstalo po skupinové fázi ve hře 9 z 10 afrických týmů. Celky z černého kontinentu tak nejlépe využili rozšíření počtu účastníků turnaje ze 32 na 48. Počet afrických účastníků mistrovství světa se oproti minulosti zdvojnásobil a před branami play-off zůstalo jenom Tunisko. Nečekaně paběrkovali týmy z asijské zóny, která má z původní 9 účastníků ve hře už jen Japonsko a Austrálie. A závěrem počasí. V Čechách se v pondělí ochladí, od západu půjdou přehánky a bouřky. Naměříme 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 39.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.